0: pozadu nezůstala ani naše oblíbená Agáta Hanichová, která svůdně naaranžovala ramínka a pak se svěřila, že už zase není sama.
1: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

svět není Lego, tak si nech to svý upražený ego. Člověk si naplánuje, ale Viktor potřebuje víc anarchie. Víc anarchie.

0: Express. Express FM.
1: Tak si občas říkám, co mi chybí, jestli jsem na něco zapomněl. Ten pocit je vlastně rybí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
3: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
4: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
3: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
4: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Music. First.
3: Express FM.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Toto je?
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
10: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hudba na prvním místě.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
7: Express.
10: Music first.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Brně dnes pokračuje festival Meeting. Jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení se poprvé koná na českém území. První akcí bylo ocenění památky obětí holokaustu, které se odehrálo na brněnském nádraží, a za hrůzy nacismu se omluvil Bernd Posselt. Němečtí poslanci jednoznačně schválili záměr na výstavbu vysokorychlostní trati mezi Drážďanami a Prahou, včetně takzvaného Krušnohorského tunelu. Německé ministerstvo dopravy předložilo spolkovému sněmu plány letos únoru. Výstavba by měla začít v roce 2032 a s dokončením se počítá v roce 2044. 12. etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Alex Siegert a připsal si životní úspěch. Růžový trikot lídra udržel jeho portugalský kolega ze stáje Eulalio. Bude dneska jasno až polojasno. Sem tam ale kupovitá oblačnost a na horách a na severu se můžete setkat taky s ojedinělými přehánkami. Teploty 22 až 26 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Je to tu, je to zase pátek. Uhuhu. Jo, a před náma to vypadá, že je navíc krásný víkend, se budeme opalovat a budeme grilovat, budeme si to užívat. A ty věděl jsi makat na zahradě, veď? Ale tohle taky stíhneš, ty většinou stíhneš všechno, Vašku.
1: No, takhle, já pátek mám, nebo pátek, sobotu mám, bych tam žil v pátek, bych tam byl brzo, nikdo by tam nebyl. Ale takový piknik, je to takový food festiválek, ano, ve Vrchlabí, v mém rodném městě, kde se tam sejde několik restaurací tamních, ale i přespolních, a představí tam svoje meníčka a bude to takový mejdánek s kapelou a tak.
3: Takže... No vidíš, no, tak to je rovnou pozvánka.
1: No, tak
3: teda, to může, a budeš tam mít meet and greet?
1: Meet and greet, já
3: no, tak pro
1: určitě,
3: naši, pro lidi, co poslouchají Express a teď pojedou zítra do Vrchlabí, od kolika tam mají být?
1: Hele, od 11 se začíná.
3: No, tak plán už taky máte, jestli jste ho doteďka neměli. Plán, co se týká hudby, za malou chvilku Vaccines Jungle, anebo taky Blossoms.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Dovedu si představit, že teďka sedíte někde v nějakým kabriu na pláži, jedete s lunou nějakou třeba na Floridě a je to takový jako fajn.
1: Tak aby vás pokadil pták, jestli právě teď jedete někde na Floridě v kabrioletu.
0: Hajzli.
1: Hajzli. A my tady to...
0: Taháme za páky, si chtěla říct.
1: No, tak to hlavně taháš ty, že jo, co já?
0: Takhle já si myslím, že ale pořád máme jako skvělou práci.
1: No to máme, to já si nestěžuju na práci.
0: No zrovna to před malou chvíli vypadalo, tak jako že...
1: No dobře, ale když srovnáš, jsi v práci, kterou máš přeješ, rád, ale jako...
0: Lidem přeješ a tím podělám
1: tak. Jsi na Floridě v kabrioletu a jedeš si jako... podél oceánku a posloucháš si Jungle, no tak jako...
0: Takhle, samozřejmě pokud...
1: Taky bych si odskočila na pláži.
0: Pokud je to taková bezstarostná jízda, tak je to něco jiného, než když jedeš na Floridě na té pláži a jedeš okolo těch obrovských baráků a seš ten realitní makléř, který tam prostě prodává a podbízí se těm lidem, kteří mají zájem.
1: A tak tam se to prodává samo, ne?
0: No to já si myslím, no takhle ono se to asi samo úplně neprodává, já bych to nechtěl dělat, jako. Takhle já bych nechtěl nikdy nic prodávat.
1: Ne?
0: Mm-mm. Já bych byl špatný prodavač.
1: Proč bys byl špatný prodavač? Podle mě by ti to šlo.
0: Protože já se bojím lidí.
1: Jo, aha.
0: Proto...
1: Jsem si nevšimla. Proto jsi moderátor?
0: No jasně, ale já ty lidi nevidím.
1: No tady.
0: Já vás nevidím.
1: Ale zítra jich tam uvidíš celý Vrchlabí
0: no,
1: na food festivalu.
0: No, a víš,
1: když chodíš moderovat na hokej, tam jich je celá hala.
0: Víš, jaký z toho mám ale trauma.
1: No a když jsi byl DJ, tak tam byly taky všude. Ne? Já si říkal takový to, co to vidí oko mé modravé.
0: Hmm?
1: Všichni ruce nahoru.
0: Hej, hej.
1: Dámská volenka.
0: Dámská.
1: A potom tam...
0: Hele, no to...
1: Friday! No,
0: no
1: tak
0: ne.
1: Jak ty se bojíš lidí, ty se prodáváš celý život sám sebe, svoje umění. Ty jsi fotograf na svatbě a tam jsou taky všude lidi.
0: No jo, ale...
1: A ty říkáš, prosím vás, pojďte tady, všichni dohromady s ním komunikuješ.
0: To ano, ale no. Na druhou stranu, zase já nikde na těch fotkách nejsem. Což
1: no
0: je ta
1: nejseš.
0: Výhoda? Což je ta výhoda? To je vlastně, proč jsem i tady?
1: Mhm.
0: Protože tady akorát mě teďka štou ty kamery, co se...
1: Že tě tady nahrávám. Mm-hmm.
0: Všech trpím.
1: No je mi to jasný, ale podle mě už jsi docela zvyk.
0: No trošku jsem to přestal vnímat, ale ve chvíli, kdy mě pošleš nějaký video, tak já jsem říkal...
1: No ale dáš tam like a jedeme dál.
0: Jedeme dál, dobře.
1: Jedeme dál.

0: Takhle jsou témata, na která se nežertuje, pokud to nechcete doopravdy udělat, jo. Jako Tom Ogden, on jenom žertoval, nechtěl to udělat. Joke about divorce, Blossoms na Expressu. A už za malou chvíli Naughty Boy, Beyoncé a Ero Benjamin. Running, lose it all.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
3: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
13: Mami!
12: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
13: Vystřihovali jsme slana!
12: Vystřihovali?
13: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
14: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
17: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
20: Music. First.
21: Express FM.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Vašku, je to definitivně potvrzený. Cigarety jsou opět trendy.
1: My jakože vapování už není jako trendy, takže ne. Prostě kdo nesmrdí jako popelník, ano. Tak není in.
0: Vrací se klasické cigarety. Já myslím, že celá řada z vás si toho všimla už tak poslední 4 roky v seriálech a ve filmech.
1: Jo, takhle.
0: No, ale ono se a teď už se to dostalo zase i do toho normálního života, protože jednu dobu se skoro nekouřilo.
1: Ano, to bylo v podstatě jako, bylo to návodný, zakázaný, bylo to nevhodné, aby lidé viděli, že někdo kouří. A je pravda, že jsem si všiml, že v několika filmech a v několika seriálech se opět cigarety opět rozhořely.
0: Ano, a tím, jak se rozhořely v seriálech a filmech, tak se cigarety rozhořely třeba i v některých fashion kampaních. A tím pádem se teď rozhořeli i v obyčejném životě.
1: Takže se nám vrací Marlboro Man?
0: No, vůbec bych se nedivila, kdyby se to tak stalo. Kdyby se dokonce vrátila i takováhle ikona kouření a klasických cigaret.
1: A znamená to, že se zjistilo, že klasické cigarety už nejsou zase tak škodlivé, jako bývaly?
0: To vůbec ne. Vůbec to nemá nic společného se zdravím. Spíš se jako vrací takový ten status toho jako cool, že sedíš a dáváš si tu cigaretku, nebo že jdeš ven a tam si jdeš zakouřit a že si tam jako musíš dát tu pohodindu.
1: Jo, jo, s těma lidma, s těma kolegama.
0: Přesně tak, že vlastně někam jdete, tam si prostě pokecáte, tam se vytvoří ta skupinka, přesně ten problém, to, co řešila Rachel v Přátelích, když dělala tenkrát v nějakém, myslím tom, v nějakém tom department storeu a ona měla nějakou tu šéfku a kolegyni a oni chodili kouřit. A na té cigaretě se vždycky na něčem domluvili a ona pak zůstala úplně jako mimo dění.
1: Ano.
0: A ona potom nějak kvůli tomu dokonce se tam snažila nějak začít kouřit, aby teda mohla chodit s nima. No a to, tak tahle ta situace by se teď mohla lehce vrátit, takže vůbec ani ne, že by frčely elektronické cigarety nebo přesně tady ty vapíky nebo nějaký příchutě a tohleto. Samozřejmě ty příchutě a tyhle ty věci pomalu, ale jistě taky přiškrcuje legislativa, která to tak jako zakazuje a tohleto. Ale zkrátka se vrací nějaký ten cool status toho, že máš to klasický cigáro, ale můžou za to právě ty filmy a ty seriály. Ale zrovna jak mě furt všichni sledujou samozřejmě, že jo? Myslím jako ty sociální sítě. Tak já jsem narazila, zrovna o tom píšou článek tady na fashionup.cz, já tam normálně chodím se koukat, jako co jsou třeba nové věci do trendu, jako když jsou nějaký nový kolekce, fashion weeky a tohleto. A oni tady mají právě velký článek o tom, o nějaký ty i trošku jako nostalgii, jak se furt vracíme zpátky, tak z těch 90. jsme se teď zase se vracíme ještě dál a s tím přichází i to kouření.
1: Mhm. Já teda musím, no.
0: No, ale oni mě sledovali a dneska mi vyjel ráno článek a tam bylo, že nějaký taky jako, že mileniálové jsou příliš ve stresu a tak začali cucat dudlíky, aby já to jako uklidnilo. A pod tím top komentář, kdybyste si radši zapálili klasickou cigaretu vy a nějaký jako jasně, nadávky tam byly.
1: Ano.
0: Takže možná i to je další věc, že opravdu lidi pociťujou nějaký ty úzkosti a tady ta cigaretka na dva ťahy.
1: Takhle, je to samozřejmě ještě větší rituál, nežli když si, já nevím, zapálit, ale prostě když kouříš elektronickou tušku nebo tušku, elektronickou cigaretu nebo vapuješ, tak to není až takový prostě rituál, jako když jdeš, musíš prostě, nemáš zapík, jo, zapálíš to prostě a teď tam u toho
0: jo,
1: stojíš.
0: Jo, i takový ty lidi, jak si tím poklepou různě tím cigárem a tohleto, že jo, nebo to máš za uchem, a vidíš, to se všechno vrací.
1: Tak. A vidíš na těch lidech, kteří pravidelně jako kouří, kteří jsou v tom jako zběhlí a ti, kteří tak jako jsou občasní, že to neúplně dobře držej a že to je takový jako jenom čas od času, no.
0: Ano, tak jenom, abyste nebyli překvapení, tak lidi budou víc kouřit klasické cigarety, ano, ty smradlavé.
1: Já to doma nesmím říct, u nás se kouří jako elektronicky. Jako cigareta. Tam se ustoupilo tedy z těch klasických. Já jsem za to strašně rád.
0: Moje máma taky tak kouří celý život. Já jsem tak strašně šťastná, že tam teď všichni kouří ty elektronické cigarety. To já vůbec jako... Takhle, já to neschvaluju, ten návrat. Já jenom říkám, že se to děje.
1: Jo, tak to jsme dva, děkujeme. Florence and the Machine, Rabbit Heart.
2: Posloucháte Express Ráno. Express Ráno. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jak to vypadá na silnicích? Praha vypadá zatím, že tady se nebourá, ale pozor si dejte, pokud jdete od D10 ve směru na Lysou nad Labem, máme tam dopravní nehodu dvou osobáků. Komplikace na vás čekají také na Ostravsku, konkrétně tedy pokud jdete na 1/11 u Plesné, je tam dopravní nehoda a komplikace je také v Moravské, respektive na křižovatce Husova a Nádražní, i tam počítejte s tím, že se lehce zdržíte.
3: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
5: Thank you.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte Janí nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderi a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
7: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
8: Venku město, uvnitř klid.
7: Sudoměřská32.cz.
9: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Trenírkárna.cz.
11: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle byla Sigma a Birdy na Expressu. Po víkendu startují Enhanced Game, což jsou sportovní hry pro dopující sportovce. Je to v Las Vegas a skutečně bude se tam plavat, bude se tam spírat, bude se tam běhat a tak dále. Jsou tam různé disciplíny a tyhle jste olympijské hry, ale mají trošku jako jednu výhodu oproti normálním olympijským hrám a oproti těm sportovcům, kteří tam jsou prize money.
1: Takhle,
0: protože takhle, ono to zobání něco stojí, to je jasná
1: to
0: věc.
1: Jasný,
0: a tudíž tedy sponzoři do toho i taky nasypali nějaký peníze.
1: A to je celý nasypaný.
0: Třeba
1: sportovci nasypaný, budget nasypaný.
0: Dobře, ale počkej. Pokud třeba někdo doběhl v Paříži na olympiádě na prvním místě, tak měl to jako od atletické organizace, tak měl asi 50 tisíc dolarů. Mám to, že to byla taková lesta částka. Hmm. Ovšem tady, pokud vyhraješ ten samotný závod, dostáváš 250 tisíc dolarů.
1: Hmm.
0: Jo. Druhý hráč, tedy ten druhý, kdo skončí, tak získá polovinu, což je 125, třetí 75 a když seš na čtvrtém místě, tak je 50 tisíc dolarů.
1: No.
0: Což je jako za první místo na olympiádě, jako regulární. Plus k tomu, když uděláš světový rekord jako nadopovaný sportovec, tak dostaneš ještě nějaký další prize money, jo.
1: Ale nepočítá se to, ne?
0: Jako, no nebudeš v tabulkách, jako
1: nebudu v tabulkách,
0: oficiálních.
1: Ale objeví se to v mojí excelové tabulce příjmy.
0: Ano.
1: Světový rekord.
0: Jo, jo.
1: To není blbý. Myslíš si, že už je pozdě začít kariéru na dopované atletky?
0: Nevím, podle toho, co by si chtěla dělat. Já nevím, jestli tam je třeba lukostřelba.
1: To asi tam se moc nedadopuješ, no. A tak to plavání bych možná ještě to jsem dělala kdysi. Ale já jsem plavala s plotvema. Já jsem dělala ale rychlostní potápění.
0: Takhle, ale to je taky jako určitá forma dopingu, ne? Když plaveš s plotvema.
1: A máš i šnorchl. No jo, ale to není, že všichni ostatní plavou bez a ty jedinej se. Sam dělá! Asi, že je nejrychlejší.
0: Ale já si úplně to vidím, jak na těch hrách, na těch Enhanced Game, jak tam jsou prostě ty sanitky připravený, jak tam ty doktoři jsou připravení tam rozdejchávat a rozpumpovávat ty sportovce, kteří skolabují, protože si zobli moc.
1: Ale je to tak, že si každý zobne to svoje? To znamená, že to je v podstatě jako obří testování na lidech, že každá ta laboratoř má svýho sportovce a jemu dopujou jako koktejl na míru?
0: Ne, takhle to není. To každej.
1: Nebo všichni mají nadopovaný to samý, aby se to jako vyrovnalo.
0: Ne, každej si dopuje, jak chce.
1: Každej si dopuje to svoje.
0: To není jako, že laboratoř by tam měla nějakého zástupce, jako když máš třeba na mis, tak většinou to tam vidíš, že to je jako soutěž plastických chirurgů.
1: No, ale já jsem si takhle představovala ty Enhanced Games, že o tom to vlastně je, že každýho toho sportovce jako svým způsobem podporuje nějaký tým lékařů a nějaký tým někoho, kdo vyrábí ty drogy, nebo tady ty jako, budeme tomu říkat drogy prostě, ten doping. A takhle jsem si myslela, že to je vlastně takový jako naživo testování.
0: Hele,
1: co je lepší?
0: Já tady koukám jako jo, na ty pravidla. Přestože je užívání steroidů doporučováno, stále existují určitá pravidla pro ty, kteří chtějí soutěžit a jejich porušení může vést k diskvalifikaci. V rámci režimu sportovců smí užívat pouze léky schválené americkým úřadem pro kontrolu léčiv, FDA, a patří mezi ně testosteron, anabolika, hormony, růstové faktory, metabolické modulátory, meldonium, stimulanty, včetně Adderallu.

0: A Adele tam měla mimochodem Britney Spears, jaký chyt je teďka to.
1: Takže oni tě na hrách, který se jmenují Enhanced Games, můžou i přesto diskvalifikovat za to, že ty seš příliš enhanced.
0: Jo.
1: Že i přesto, že tam můžeš teda použít ty podporující látky, můžeš ještě použít nějaký další zakázané látky, které jsou jinde všechny zakázané. Tak teď v tom mám jasno.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM. Novinka.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Letiště Praha před hlavní sezónou spustilo kampaň Odbavte se, ve které radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a také na odlišná pravidla v terminálech. Očekává se, že v letní sezóně odbaví rekordních 11,9 milionů cestujících, což je meziročně o 3,6% víc. Kuba přijala nabídku americké humanitární pomoci v hodnotě 100 milionů dolarů. Prohlásil to ministr zahraničí Marco Rubio. Spojené státy pomoc podmínili významnými reformami a také tím, že poskytnuté jídlo a léky bude distribuovat katolická církev, případně důvěryhodná charitativní organizace. Česká tenisová jednička Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Zacharovové. Lindu Noskovou čeká Maria Sakariová z Řecka a dvojnásobná vítězka turnaje z roku 2021 Bára Krejčíková se utká s Američankou Hayley Baptistovou. Bude jasno až polojasno. Během dne by mohlo i zapršet, to především na horách na severu a severovýchodě našeho území a teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Už to jede, babu.
3: Už to jede. Ano, já si tady štuvu anabolikách, tady já už jsem tady, koukám na Enhanced Games a zjišťuju, jak to tady funguje. Ano, ale my už jedeme, pokračuje páteční Express ráno. Emil má dneska svátek, máme 22. května, 8 hodin 3 minutky. K tomu společnost nám bude dělat taky z muziky třeba Pink Panthers, Slater, anebo Robin. Jinak Slater, tohle myslím taky byla u Felona. Takže komentáře pod videí jsou naprosto jasný, takže Slater je teď slavná. No když ji hrajeme i na Expressu, tak asi jo, tak už je oficiálně slavná. Pražský koncert beznadějně vyprodaný, tak jako...
1: Takhle, on to není v žádným velkým prostoru, ne?
3: Kde... Není.
1: Že by mohla jako postoupit do nějakého většího...
3: Mohla by, já si myslím, že by se to ještě klidně mohlo stát, že pokud by teď začali lidi jako tlačit...
1: Pušovat, takzvaně.
3: Začít pušovat, začít na to klikat, lístky vyprodáno, že by se to mohlo ještě přestěhovat, když tahle holka nabírá na takovýhle síle.
1: A tě síla provází.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: a Doors na Express FM. Je 8 hodin a 11 minut. V tuto chvíli tento čas bychom vás chtěli pozvat k Express Star, což je obvykle pořad, který běží ve středu, ale vzhledem k různým důvodům je teprve dneska. A kdo tam je?
1: Kdo tam je, tak myslím si, že dnešní Express Star je hlavně pro všechny fanoušky letošního Survivoru, obzvlášť pokud jste fandili Žovce. Hostem je totiž Žofie Dařbojárová z Midi, takže v podstatě pokud jste fandili, tak jako trošku, že jo, naší Žovce.
0: Ano.
1: No, to tak beru, že my ty Midi hrajem. Žofie tady je skoro pravidelným hostem.
0: Vždyť ta Žofie chodí k nám do hospody.
1: No.
0: Ona tam i zpívá v tom sále, když tam je ten orchestr, ona občas prostě si zaspomíná s tím naším Tomášem Muchou, který to tam prostě jako to tam šéfuje a ona tam zpívá, vždycky se potkáme, pak si dáme pivo na baru a tak, no.
1: No, takže já když jsem...
0: To je ta holka od nás.
1: Jo, já když jsem viděla, že jí oznáme, říkám, hele, naše Žovka bude v Survivoru. Na vítězství to nebylo, ale jak se jí líbilo na tomhletom drsnějším letním táboře, to vám právě prozradí v Express Star už dneska. Kdybyste byli jo nažhavený, tak si to už teď můžete dát na webu expressfm.cz jako podcast.
0: No, takže dnes a co teď? Teď ty Midi, na ty gutky se.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
13: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
12: Bé.
13: Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
17: Music first.
18: Express FM.

0: Přišel akorát Pepa, dobře naladěn, i když zároveň lehce rozladěn, protože nám přišel oznámit, že jsme mu udělali chuť na cigáro. Po našem,
1: protože to je trendy.
0: Po našem vstupu.
1: 4 minuty jsme mluvili o tom, jak teďka je na vstupu zase kouření
0: cool,
1: klasických cigaret.
0: Ale že my jsme proti, protože my ani jeden nekouříme cigarety, ani IQOSky, ani nevapujeme, ani nic.
1: Teď takže nás poprosil, aby jsme řekli něco o chlastu.
0: Ani řekneme ještě něco o chlastu, tak to jsem vám chtěla říct, že jinak zatím s tím chlastem se to nějak extra nezměnilo. Lidi pořád míň pijou a spíš frčejí ty mocktaily, nealkodrinky, budou se otvírat ty nealkobary a tím, jak jsou lidi ještě na těch ozempikách, munžárech a tady těch záležitostech,
1: oni na to nemají ani chuť, takže...
0: tak na to ani nemají chuť a tím pádem tady nic.
1: Z pití se stává jenom čistě taková jako životní záležitost, nebo aby se udržela naživu.
0: No, ale jinak zase může být dobrá zpráva aspoň to, že pivo se pořád drží mezi těmi jako nejvíc konzumovanými nápoji.
1: A to je dobrá zpráva pro koho? Pro pivovary.
0: Pro pivovary a pro pivaře, tak já nevím, já to tak beru i trošku jako pro nás, jako pro Česko, že to pivo vaříme, že to tak jako k nám nějak patří, takže to pivo se ještě jako drží z těch alkoholických nápojů. Že to vlastně na tom, na nějakém tom seznamu, co teď vyšel, to myslím byl 6. nejkonzumovanější nápoj na světě a byl jako první alkoholický. Mm-hmm. Protože jinak je tam samozřejmě voda, čaj, káva, pak jsou tam nějaké limonády, mléko, je v top 5 a až potom je pivko.
1: A pořád je to ta událost, kdy si řeknete, půjdem na panáka, neřekneš si. Hele, půjdem na pivo.
0: Půjdem na pivo. A to já se přiznám, tak jak já normálně v podstatě už nepiju, tak poslední 3 roky nic moc, výjimečně, tak ale zase, když se udělá to teplíčko, tak jako vím, že třeba zítra
1: to pivo proběhne.
0: Takovou jako žížu mít budu a ráda si dám jedno, ale jako nic velkého.
1: Takhle poslední fotku, kterou jsem ti udělal, byla s pivem.
0: S pivem, no. A to bylo na oslavě.
1: A to bylo na oslavě.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme dvě dopravní nehody, o kterých bychom se chtěli zmínit. Jedna je na D6 ve směru na Karlovy Vary na 82. kilometru. Tam počítejte se nějakým omezením a také v Praze do Břízká ulice. Na Praze 5 je tam nehoda a je neprůjezdný levý, tedy ten rychlejší jízdní pruh. Tak jenom, abyste viděli opatrně.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: A nyní k nákupu čerpadel Kalpeda, italské Prosecco zdarma.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Car

0: Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
1: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Music. First. Express FM.

0: Vašku, chystáš se letos v létě na dovolenou na Zlaté písky, nebo jak se tam jmenuje v tom Bulharsku?
1: Ne.
0: Ne, dobře. Pokud se tam ale někdo chystáte, tak si představ, že slovíčko Bangaranga, tedy název vítězné písně, se už protlačil do bulharštiny. A v Bulharsku to používají jako hlášku. Že třeba dneska jsem poslouchal to Express ráno a to bylo Bangaranga.
1: Jasně, takže něco úžasného, nadšeného,
0: něco super, že je to Bangaranga. Můžeš to
1: co
0: i
1: vás
0: trošku
1: vystřelilo.
0: Ano, a můžeš to i trošku použít třeba v pátek večer, až budou už lidi takový trošku Bangaranga. Kolem půlnoci jako, ne, že seš jako úplně, že Bangaranga, to ne. Takový je to fajn, trošku si se napil, dobře se bavíte a je to Bangaranga. Bangaranga. Je ale potřeba si dávat pozor, pokud jedete na dovolenou do Austrálie.
1: Tam to zase znamená něco
0: znamená
1: úplně jiného.
0: Úplně něco jiného, tam je to sex se zrskou. Protože ranga, oni to tam nějak používají, když je někdo zrzavej.
1: Ano.
0: Může to být teda i se zrskem. A bang je
1: Ano.
0: Bang je
1: ano, ano.
0: Tohle. A bang ranga.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Moderátor Václav Moravec, který v březnu ukončil své působení v České televizi, večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma nabízí každý týden celkem 5 formátů, mezi nimiž například nedělní politickou diskuzi nebo publicistiku, i přesto, že má na to doložku. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Montreal s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězil v prvním finále východní konference NHL na ledě v playoff zatím neporažené Caroliny 6-2. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků. Bude jasno až polojasno během dne, přechodně i nějaká ta oblačnost, někde i přehánky, teploty až 26 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Jsem akorát dělala ráno taky na sockách, že prvním hostem té nedělní debaty bude Macinka.
1: Jo, já jsem to taky viděl, no.
3: Kdyby vás to náhodou
1: ale přitom on má jako doložku, že půl roku nesmí dělat žádné politické debaty, tak nevím, jak se to nakonec vybruslí.
3: To nevím. Asi mu pomůže Bruce Lee, každopádně je to přesně ve 12, takže je to...
1: Takže je to, ono je to poledne...
3: Takže je to bezkonkurenční doložka.
1: Se to jmenuje poledne s Moravcem, no tak jako... No jak chceš, no. No jedno.
3: No ne, ale že to je jako ve stejný čas. Jo. No to ani není takový to...
1: Jo, že by to posunul třeba, jsme o hodinu dřív a jsme rychlejší než ostatní.
3: To dopoledne ne. S Moravcem.
1: Normálně.
3: Debatujeme ještě dřív. Víš nebo?
1: Jo.
3: Politický branč s Václavem Moravcem.
1: Může být. Ale kdo se nám tady hyňá?
3: Dáte si tu holandskou omáčku na to?
1: Hyňá se nám tady to no, páteční tady... Kuba.
3: Páteční Kuba se hyňá? No, on ho zmík přejde.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Sony Fodera a Crystal My Loving. Na Express FM je 9 hodin a 9 minut.
1: To je znamení. Kubo, máš pro nás 9 podcastů?
2: 9? Ne, jeden, dobré ráno.
1: A
2: dobré
1: tak jeden
2: ráno.
1: Stačí, jeden, jestli je hodně dobrý.
2: Jeden je vynikající. A mám pozor, mám to schváleno Raburem.
1: Takže to znamená, že to je něco hudebního a s ukázkou tím pádem.
2: Ano. A dokonce je to ale o hudbě, která není vyloženě z našeho playlistu, byť je respektovaná, ale není to ta ačková hudba, kterou tady hrajeme. Je to hudba starých vrásčitých mužů. A mám to schváleno.
1: Hudba starých vrásčitých mužů.
2: Je to tak? Mám to schváleno, mohu o tom hovořit.
0: Jo.
1: Aha.
0: No tak.
1: A takže to je podcast o hudbě z Pána prstenů, nebo?
2: Je to trochu mladší.
1: A, dobře. Jsem si říkal už, jak moc vrásčití.
0: I když o tom kytaristovi jsou zvěsti, že možná ten Pána prstenů vymyslel, možná byl předlohou.
1: Předlohou Gandalfa.
2: Dívejte, Rolling Stone znáte?
1: Známe.
0: No, jasně.
1: To je ten vyplazený jazyk.
2: Ano, sexy vyplazený jazyk. Rolling Stones se ohlásili s novou deskou Foreign Tongues a z ní vypustili chytlavý single In the Stars s poutavým videoklipem. Velmi poutavým, jo. Rolling Stones v něm představují takovéto klasické rock'n'rollové kliše. Kapela hraje pro partičku mladých sexy lidí, kteří tancují, zpívají, kouří a olizují se, jenže Rolling Stones v něm reálně nevystupují v tom videoklipu. Jejich role zastoupili mladí dabléři, kterým AI nasadila masky mladých Stonesů z konce 70. let. No a samozřejmě reakce na sebe nenechali dlouho čekat, od nedůstojné a falešné až po kreativní využití nové technologie. A mě nejvíc baví podcast Justin Hawkins Writes Again. Kdo je Justin Hawkins? To je zpěvák kapely The Darkness a ten zmiňuje několik skvělých postřehů a ten první je, že říká krásná práce, brilliant, but, jo, a to ale je, že je v tom něco znepokojivého v tom videoklipu. Říká, že by mu vůbec nevadilo koukat na aktuální vrásčité staré tváře Rolling Stones. A říká velmi důležitou větu v období, kdy my jsme úplně posedlí longevity. Není ostuda být starý. Jo?
0: A jo, ale už nechceš vidět, jak se tam oblizujou. To zase
2: to možná to ne, no. To asi ne, no. To asi
1: já
2: ne.
1: Nevím, oni jako mají takový ten cool status.
2: Jo.
1: A ta Odessa jenom olizuje jeho trošku a já si dovedu představit, že to je proto... Takhle, to by mě docela zajímalo. Já si myslím, že zase Odessa, když ti nejdřív řeknou, že jdeš hrát ve videoklipu Rolling Stones.
2: Fajn,
1: peníze. A oni tam pak nejsou a ty řekneš, no, bude to olizovat Micka Jaggera a ty, nice. A pak, kdo to je? My ho pak doděláme v AI. Já jsem Bob. Takže já mám olizovat Boba.
0: Boba.
1: Víš, tak neolizoval bys radši Micka Jaggera než Boba.
2: Já bych asi olizoval Micka Jaggera, vole.
0: Já bych snad
2: nejoliz... Já bych olizoval Micka Jaggera možná.
0: No. Já spíš jako Michal Jaggerovou, ty vole, nežli... No a dobrá, tak pojďme dál.
1: No ale...
0: Pojďme dál.
2: Tak.
1: Chápeš můj point?
2: Ano.
1: Že tam je nějaký cizí Bob a potom AI ano. Ho dodělá na Micka Jaggera.
2: A on se ptá samozřejmě, proč to jako dělají ty Rolling Stones a zároveň si rychle odpovídá, protože se tahle ta vyžilená nostalgie líp prodává. A ten druhý postřeh je, že si všímá podobnosti v hlavním riffu písničky a my si můžeme připomenout, nebo můžeme si podívat, o čem mluvíme. Tak ten...
1: To jsou noví Stouni.
2: To jsou noví Stouni a velice se to podobá tady tomu.
1: To je starý Michael.
2: To je starý Michael. A mimochodem, to je Michael Jackson
1: teda
2: Black
1: Michael
2: or
1: Jackson
2: White.
1: Takhle, no.
2: Starý Michael. To je mladý Michael, dneska starý. A mimochodem, když v roce 1991 Michael Jackson vydal Black or White, tak tehdejší recenze popisovali tenhle ten riff jako riff silně odvozený od The Rolling Stones. Takže
0: ano.
2: Kruh se uzavřel.
0: Ano, a protože ten riff je totiž ze singlu It Must Be Hell z roku 1983.
2: Podívej.
1: No teda.
0: Jsem se překvapil, víš?
1: Já jsem ho našel,
0: jsem ho tady hledal.
2: Ty wow, no. Vašek udeřil, tak zahrajem si.
1: Takže nakonec teda Stouni vykradli sami sebe.
2: Je to možné.
0: Ano, podají na sebe žalobu.
1: Aby je Bob omladil.
0: Nějakýho soudu o duševní vlastnictví.
2: In the Stars.
1: Jinak ta AI společnost, co je tam pak dodělat, ta patří tvůrcům South Parku, jenom aby se to ještě jako...
0: Jsem doplnil o další informace. Takže brilliant, but... Kubo, děkujeme.
2: Rádo se stalo.
0: Hezký víkend.
2: I vám, i vám.

0: Novinka. Novinka. Express FM.
1: Malcolm Todd. Earrings.

0: Tohle je Malcolm Todd, což je zpěvák, jehož táta je scénaristou seriálu u nás oblíbeného Průměrňákovi, neboli The Middles. Před námi je Lake Malawi VR Domě, nebo Another a 45 Ultra. Talk to you.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SVZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana!
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla, CZ.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
17: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
18: Řešení je úvěr od Acema.
17: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
18: Acema. Jde to i bez banky.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Pojďme si jenom v rychlosti sjet, jak to vlastně vypadá na tom mistrovství světa. Včera se udály trošku jako takové důležité události. Třeba to, že Kanada porazila Norsko až po vlastně prodloužení, což bylo velký překvapení, že Norové je takhle potrápili. Dánové prohráli se Slovenskem 1-5. Lotyši padli 1-7 z Finy, to mě jich bylo taky docela líto. No a Švýcaři porazili Velkou Británii v úzovkách jenom 4-1. Když jsem se díval na to, co nás čeká dneska, Kanada, Slovinsko, Německo, Maďarsko, Finsko, Velká Británie, Švédsko, Itálie. Ovšem zítra to bude jako taková bratrovražedná bitva, jak se říká, kdy budeme hrát se Slováky, kteří se docela jako rozehrávají a bude to takový velký vztyčený prst, řekl bych, že budeme mít s nimi asi hodně co dělat. Začíná se v 16:20. A ještě jsem koukal na to, co dělají naši hokejisté, jestli chodí do toho města nebo ne, tak ti hráči, se kterými byly vedeny rozhovory, co se týká tady ČT Sport, tak říkali, že se jim jako nikam moc ani nechce. Dneska mají od 10 hodin trénink na hodinu a čtvrt, takže se půjdou rozbruslit, zabruslit, něco si tam vysvětlí a potom zase nějaká regenerace, kávička a tak.
3: A mentální příprava.
2: Mentální příprava.
3: Na bratrovražedný boj.
2: Zase bude. No, u nás vlastně ten boj nebude, protože já budu pryč. Já budu v tom Vrchlabí, jak jsem mluvil, a moje drahá bude na to koukat doma a bude fandit tak, jak Slováci fandí. Já Slovensko. No. Až přijedu, tak si to všechno vyříkáme. To bude potom československý boj.
3: No, tyhle ty československý vztahy, to mají vždycky těžký během mistrovství světa.
2: Jo.
3: Dokud nejsme aspoň v té skupině, že to je jako...
2: Jo.
3: Tak je to vždycky lepší, ale tohle... To jo, je náročný.
2: Takhle, když jsme každý v jiný skupině a někdo vypadne a říká, no ale my jsme vám fandili a lehce si ulevíš.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Jednu dopravní nehodu evidujeme na D1, 41. kilometr ve směru na Brno. Pozor si dejte také, pokud jdete ve směru Karlovy Vary, a to od Prahy, na D682. kilometr, i tam se došetřuje dopravní nehoda. A ještě jedna dopravní nehoda se zraněním je ve Frýdku Místku na hlavní třídě. I tam počítejte s omezením.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
4: Express FM. Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
6: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajar Mark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
10: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než milion korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
13: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
15: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
16: Venku město, uvnitř klid.
15: Sudoměřská32.cz.
17: Trénírkárna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: Trénírkárna.cz.
15: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
2: Generation a Young Clean.

0: Já jsem tuhle písničku sám pro sebe nazval jako navrácené sebevědomí. A pro všechny ty, kteří si myslí, že neumí zpívat, není to potřeba. Není, není. Od toho tady máme toho švédského rapera Young Lina, který je v tomhle tom singlu Stone 2.
1: Takže konečně teda uděláme ten letní song Express FM.
0: Ano, přesně tak.
1: Super, protože ani jeden z nás neumí zpívat. No? Ale evidentně to nevadí.
0: Nevadí.
1: Nice. A tak mě tam Pepa přidělá trošku nějaký autotune a ty hodíš medvědí rap a půjdem do toho.
0: Pepa zakouzlí a bude z toho banger.
1: Perfektní.
0: Bangeranga.
1: Míšo, budeš nám dělat back vokalistku. Jak umíš, jak dobře zpíváš vlastně? Já jsem tě neslyšela zpívat, zaspívej něco.
2: Bangeranga, bangeranga.
0: Počkej, něco, co potřebuješ jako zaspívat. No. Ne, že tady budeš jenom bangeranga, víš, to už jsme tady probírali.
2: Musíte něco nadhodit.
0: Počkej, jsi na jiný mikrofon.
2: Já jsem, pardon.
0: No.
2: Musíte něco nadhodit, že jo?
0: Nadhodit. Nadhazuje se balónek, ty jo, na tenise.
3: Nadhazuje se
1: píseň. A tak se je tvoje oblíbená píseň. Tak jde třeba stánky.
2: U stánku na levnou krásu postávají a smějou se času s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
1: Zase ty cigára.
0: Zase ty cigára tam jsou, prosím.
1: To je naše dnešní téma, takový trošku. No vidíš, no. Míšo, ty byli skvělá back vokalistka. Ty bys měla být možná i front vokalistka.
3: Franta.
1: Franta vokalista.
0: Front woman.
1: Franta woman.
0: Franta woman, no.
3: Okay.
1: Dobře, no, tak ale jsem ráda, že se nám to tady konečně rýsuje.
0: Ano.
1: A už se těším, až to řeknu Pepovi, jak bude nadšený nad tímhletím projektem, protože on miluje tyhle ty akce.
0: On miluje vždycky, když za ním přijdeme
1: a říká,
0: Pepo, mohli bychom něco udělat. Zase taková, končí to na ina.
1: Ta, jo, rozhodně není nadšený, že to bude další bangaranga. Míšo, přejeme ti krásný vysílání, hezky děkuji. Si to užívám, přejeme krásný víkend, ať to je bangaranga.
0: Přesně tak.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lidé v Pardubicích vyjadřují lítost nad tragickým úmrtím studentky. Před střední průmyslovou školou chemickou zapalují svíčky a pokládají květiny. Dívku včera u školy pobodal násilník, po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha prohlásil, že ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou nastává zlomový moment, který je způsobený zvýšeným tlakem na Moskvu. Napsal to na síti X s tím, že je nyní klíčové získat nový impuls ve vyjednávání v době, kdy Ukrajina má sílu na bojišti. Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš, jenž před měsícem ovládl rally Šumava Klatovy. O jubilejní 10. triumf v soutěži bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký, který vyhrál i loni. A dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačnost, na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Je 10 hodin, zdraví vás Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.

Nia Archives a Danger u dopoledne na Express FM vás ještě jednou zdraví a vítá Míša. Dneska nás čekají témata, jako je stárnutí či polyamorie u hvězd. Mrkneme se, kam vždycky v Čechách zavítají Depeche Mode na nákupy, nebo třeba, co teď nejvíc pálí Mobyho. Ale i dneska pro vás máme samozřejmě soutěž o luxusní pobyt v lázních Poděbrady. A protože je pátek, tak buď doháníte resty samozřejmě v práci na poslední chvíli, co jste nestihli v týdnu, a nebo naopak dneska máte už takovýto uvolněnější pracovní tempíčko. Tak pokud byste si chtěli o něčem popovídat nebo něco nadhodit, tak jste samozřejmě vítáni. Můžete sypat SMSky na bránu 602 604 903.

0: Conference Mana Suili, All My People, to je to, co nám teďka doznívá na vlnách Express FM, kde za chvilku uslyšíte taky Empress of nebo Noel Gallagher's High Flying Birds, no a nebo se podíváme na policajta z Beverly Hills.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webglobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG21 a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: To je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
11: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

Noel Gallagher's High Flying Birds, Ballad of the Mighty Eye na Express FM. Legendárnímu komikovi a herci Eddiemu Murphymu je sice už 64, ale teda jako vůbec na to nevypadá. A v duchu se prej pořád cítí na 30. O to větší facku od reality teďka dostal během natáčení svých dvou posledních akčňáků. Čtvrtýho policajta v Beverly Hills a čerstvé novinky Kurýři. V rozhovoru pro magazín Variety přiznal, že ho na place totálně vykolejili jeho mladší herečtí kolegové. Při natáčení jedné rvačky totiž mladíci začali improvizovat a zařvali na něj: tak pojď ty, starouši! No a Murphy se smíchem vzpomínal, že měl chuť okamžitě zařvat jako stop, protože vůbec nechápal, na koho jako mluvěj, než mu došlo, že ten starouš na scéně je vlastně on. V jiný scéně na něj zase křičeli, že je to bláznivý dědek. No a Eddie přiznává, že mu to chvíli jako vrtalo v hlavě, protože sám sebe tak vůbec nevnímá. Sám o sobě s humorem říká, že se cítí pořád úplně stejně jako za mladá, jenom je prostě ráno o něco víc stuhlej. Chudák. Ale kdo bude Young, mladý už navždy, je minimálně díky svýmu příjmení Lola Young. Tady to je její One Thing.

I'm your girl, right? Ježišmarja, když se musíš holka takhle ptát, jsem tvoje holka, že? Tak asi nejsi. To je jenom takový návod, kdyby někdo nevěděl, jak poznat, že jste něčí nebo nejste něčí holka. Pokud se musíte ptát, tak nejste. Jinak, věděli jste, kde v Praze nakupují legendární Depeche Mode, když zrovna koncertují v Česku? Možná byste čekali luxusní pařížskou, ale oni se opakovaně vracejí do Dušní ulice, a to do obchodu s názvem Blackout, který už 17 let provozují manželé Julie a Michal Lindovi. Jejich cesta k vyloženě avantgardní světový módě přitom začala v 90. úplně jinde. Jako první u nás rozjeli totiž profesionální stroje na rámování obrazů a plakátů dovezených z Itálie. No a od rámů pak v roce 2009 uprostřed ekonomické krize překročili k oblečení a vybudovali minimalistickou oázu. Kromě Depeche Mode u nich mimochodem utrácela peníze i Katy Perry, Orlando Bloom nebo Jessica Chastain. Lindovi si ale na zadek z celebrit nesedají. Prej si zakládají na tom, že když zákazníkovi jejich drahý kousek nesedí, tak mu ho radši rozmluví, než aby mu ležel ve skříni. Mají teda super věci, mrkněte na jejich Instagram blackout.prague a já vám k tomu zatím budu hrát ty Depeche Mode Never Let Me Down Again.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořící účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Divadlo Hibernia uvádí
10: strhující komorní muzikál
9: 5 let zpět.
10: V hlavních rolích
9: Anna Prášilová-Fialová
10: a Ondřej Rychlý.
9: 5 let, 2 lidé
10: a 1 příběh lásky.
9: Od ledna 2026.
10: V divadle Hibernia.
11: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
12: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Music. First.
15: Express FM.

Tohle to je Arlo Parks Get Go na Express FM. Mám tady zprávu, ze který teď všem českým i světovým hráčům stoprocentně naskočila husí kůže, pokud se tady to rozvěděli. Pražský studio Warhorse Studios oficiálně oznámilo dva gigantické projekty, kterým se teď bude věnovat. Přitom teprve loni totálně opanovali trh s titulem Kingdom Come Deliverance 2, kterýho se stihlo prodat už přes 5 milionů kopií. No a teďka tvůrci potvrdili, že další díl středověkého dobrodružství Jindřicha ze Skalice dorazí bleskově. O té trojice se spekuluje, že by mohla vyjít už v příštím roce, anebo v roce 2028. To ale není všechno. Největším šokem je zpráva, že se čeští vývojáři pod hlavičkou mateřského Embraceru pouštějí do bájné Středozemě. Chystají totiž obří RPG s otevřeným světem ze světa Pána prstenů. Studio kvůli tomu masivně roste, nabírá desítky nových lidí a spoluzakladatel Daniel Vávra k tomu všemu navíc pořád ještě stíhá chystat celovečerní film ze světa Kingdom Come. To bude asi tím, že už ze studia odešel, tak má čas na tady ty věci. Já jsem ale velmi zvědavá, jestli chce do role Jindřicha obsadit jeho dabéra Richarda Wagnera. Protože to by bylo fajn. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkají sudeční Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky. Pořádá to KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v NATO, aby snížili její závislost na Spojených státech. Před dnešním jednáním ministrů zahraničí NATO to řekl generální tajemník aliance Mark Rutte. Lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. O deficitu akce, která do Krkonoš přitáhla ženskou světovou špičku, na začátku dubna informoval širší vedení Svazu lyžařů České republiky jeho prezident David Trávníček. Ten nyní prostřednictvím mluvčího vzkázal, že konkrétní příčiny finanční ztráty svaz dále prošetřuje. Dnes bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačnost, na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tohleto byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead na Express FM. Americký zpěvák Akon, který naspíval třeba Lonely nebo Smack That, byl v podcastu We Need to Talk, kde řekl, že mnoho ženství a polyamorie jsou pro muže naprosto přirozeným chováním. Že monogamie je podle něj jenom umělá společenská dohoda, kterou muži dodržují jenom proto, aby uklidnili svoje partnerky. Sám 53letý Akon má celkem 9 dětí. No a na přímou otázku, kolik manželek mu vlastně doma pobíhá, odpověděl, že to nechá na fantazii posluchačů. Má to ale samozřejmě typický háček, protože zatímco on sám může mít partnerek, kolik chce, no tak jeho ženy mají jiný chlapy přísně zakázaný. Zpěvák navíc tvrdí, že z polyamorie profitují hlavně ženy, protože chudák chlap se o ně všechny musí finančně postarat a zajistit jim stejný standard. Absolutní šéfovou je u něj doma ale prý vždycky manželka číslo jedna, která prý nejvíc obětuje. A pokud by kterákoliv z nových partnerek nerespektovala, tak okamžitě letí z domu. Jakoby, ono to zní na první dobrou pro toho chlapa asi jako pohádkově mít tolik ženských, ale přesně za prvý ty výdaje teda. A za druhý, ono je někdy jako dost těžký v uvozovkách ukočírovat jenom jednu ženu tak, aby byly oba v tom vztahu šťastný. Natož to zvládnout s několika. Plus toho mluvení a hormonu a Ježíši Kriste. Nezávidím to ani jemu, ani jim teda. Tohle je Akon a Gwen Stefani, Sweet Escape.

0: Tohle to jsou 21 Pilots a jejich Drag Path na Express FM. Těšit se můžete za maličkou chvilku na Killers nebo Lady Gaga s Doechii a taky si dáme soutěž o luxusní lázeňský pobyt.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Sportuješ, chceš svaly, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let, žádný rychlokvašky.
2: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% heslem PT Service.
12: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
16: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
17: Express FM.
18: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Lady Gaga doučí Runway na Express FM. Runway je módní molo. Jako na módním mole se můžete promenádovat třeba i na lázeňský promenádě, protože si jdeme dát soutěž o luxusní pobyt pro dva na dvě noci spolupenzí v Lázních Poděbrady. Můžete si tam užít výřivky, saunu, páru, bazén, knajpův chodníček. Můžete vzít kámošku, partnerku, maminku nebo kámoše, partnera, tatínka. Zkrátka, s kým si chcete dopřát wellness a odpočinek. Co pro to musíte udělat? Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. Jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě? Ještě jednou. Ať si to dobře vštípíte. Jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě? Svoje odpovědi posílejte e-mailem na adresu soutěž@expressfm.cz. No a šťastného vítěze, který se v Lázních Poděbrady zrelaxuje ještě se svým parťákem, vyhlásíme v Express ránu 29. května.
1: Express FM. When I get home, I'll...

Tohle to je Adela, KGB na Express FM. Americký producent a ikona elektronické hudby Moby opět naplno ukázal svoji aktivistickou stránku. Na svých sociálních sítích totiž zveřejnil docela ostrý video, ve kterém tvrdí, že Spojené státy momentálně zažívají neuvěřitelně temné časy. Reaguje tak na současnou Trumpovu administrativu, kterou označil za úplně nekompetentní, skorumpovanou a zlou. Moby s nadsázkou řekl svým zahraničním kámošům, kteří se ho ptají, co se to v Americe děje, že to vlastně jako nikdo netuší. 54-letý hudebník, který letos v únoru vydal kritikou ceněné album Future Quiet, burcuje svoje fanoušky, aby neseděli s rukama v klíně, vyzývá k bojkotu korporací, které Trumpovu vládu financují, a hlavně k masivní účasti v blížících se amerických volbách. Moby tak doplňuje silný sbor umělců, jako jsou třeba Billie Eilish nebo Eminem, kteří ostře kritizují současné americké kroky, včetně nedávných vojenských zásahů bez schválení kongresu, kvůli kterým je ochromen globální obchod a ceny benzínu letějí nahoru. Můžete mrknout na Mobyho poslední post na Instagramu, a než to uděláte, tak si ho pustíme. We are all made of stars.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Jo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křeček, muzeumofbricks.cz.
9: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem. Venku město, uvnitř klid. Sudoměřská32.cz.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Trenirkarna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenirkarna.cz.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Včera se v Londýně konal 71. ročník předávání cen Ivora Novella. Celkem bylo oceněno 16 skladatelů a autorů ve 14 kategoriích. Čerstvými držiteli jsou například Calvin Harris, Sam Fender, Tom York z Radiohead a Elton John. Ten získal cenu za jeho práci v oblasti podpory skladatelů, textařů a kreativity v hudebním průmyslu. A navíc se stal vůbec prvním prezidentem této akademie. Zvláštní cenu pro skladatele získala Rosalia i americká zpěvačka Linda Perry. Ariana Grande oslavila 10. výročí svého alba Dangerous Woman z roku 2016 novou rozšířenou digitální edicí, která obsahuje dosud nevydanou skladbu New Better Part 2. Album Dangerous Woman překročilo 25 miliard streamů po celém světě. A dále Ariana Grande oznámila vydání svého 8. studiového alba Petal, které je naplánováno na 31. července. Hlavní single Hey That I Made You Love Me vyjde příští pátek. A ještě jeden tip pro vaše sluchátka. Britská zpěvačka Lola Young včera vydala nový hluboce reflexivní single From Down Here. Na jehož textu i produkci se podílel hudebník James Blake. Skladba reflektuje její cestu k uzdravení po kolapsu na pódiu a následné léčbě závislosti, přičemž letos se vrací na koncertní pódia.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie pátrá po mladém muži, který se podle ní pohybuje po Přelouči a vzhledem k tomu, že by u sebe mohl mít sekáček, tak by mohl být nebezpečný. Lidé by se ho neměli snažit zadržet a pokud ho viděli, mají i hned volat na tísňovou linku 158, uvedla dnes policie na síti X. Sjezd sudeckých Němců, který dnes začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V dnešním článku, který se tématu věnuje, to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Podle listu Süddeutsche Zeitung se proti sjezdu v Česku postavili pravicoví i levicoví extremisté, kteří protestují proti smíření. Zástupci fanouškovské skupiny Tribuna Sever se sešli s vedením Slávie kvůli výtržnostem během nedohraného derby proti Spartě. Na sociální síti X uvedli, že obě strany chtějí situaci vyřešit tak, aby se momentálně uzavřený kotel na stadionu v Edenu co nejrychleji znovu otevřel. A dneska bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačnost, na severu a severovýchodě s ojedinělými přeháňkami. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Tohleto byly polední zprávy a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle to byla zpěvačka Ray pár minut popolední na Express FM se svým hitem Skin and Bones. Do velkého finále se pomalu, ale jistě blíží reality show Survivor, která i letos nabídla napínavý souboje, taktické hry a často i souboje soutěžících s vlastním tělem nebo myslí. Jednou z VIP soutěžících, kteří do Dominikány letos vyrazili, byla i zpěvačka Žofie Dažbujánová, která bude hostem dnešního pořadu Express Star.
1: Já jsem takovýto dítě, co si vždycky užívalo ty dětský tábory, čím delší byly, tím lepší a tohle byl pro mě tak v mých očích takový extrémnější letní tábor. A vlastně i tak jsem se tam cítila dost. Já jsem se přihlásila, jsem se konečně odhodlala se přihlásit a oni mi týden na to, nezávisle na tým mý přihlášce, zavolali, aby mě pozvali, jestli nechci jít, jako to VIPko, jak se říká. A takže jsem si říkala, tak to prostě se musí stát. Tak
2: to se sešlo
1: to ložený.
0: Celý rozhovor uslyšíte už dnes večer v 19 hodin, to znamená po driveu, tady na vlnách Express FM, a nebo ho najdete už teďka na našem webu expressfm.cz. My si midi už tady hráli a taky si je hrát budem, takže teďka bych si zavzpomínala na jinou kapelu. Jsou to Guano Apes.

0: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovehaly@agrodabaky.cz
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažby, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicha.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Express. Music first.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Velké překvapení se odehrálo včera mezi Kanadou a Norskem, kdy doposud suverénní Kanada ztratila bod, když udolala Nory v prodloužení 6-5. Jinak bylo hodně vysokých výher. Švýcarsko, Velká Británie 4-1, Slovensko, Dánsko 5-1 a Finsko, Lotyšsko 7-1. Naši hokejisté mají druhý den volno, narušené hodinovým tréninkem. Jinak náš realizační tým dává dohromady čerstvé informace o Slovácích, se kterými se potkáme na ledě v sobotu v 16:20 a půjde o lepší umístění v tabulce. Slováci jsou o jeden bod před námi a mají i lepší skóre právě díky včerejší výhře nad Dány.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Tohle to bylo duo Metcon se svým hitem Begin. Mimochodem tenhle ten track měl můj úplně první přítel jako vyzvánění, když jsem mu volala. To byly časy, když jsme si ještě dávali speciální vyzvánění k různým lidem. Nicméně my se půjdeme podívat na filmy, protože nás čeká rubrika Filmex, kde nám kolegyně Veronika představí dvě novinky v kinech, který nám chce doporučit. A prosím vás pozor, pokud řídíte, tak si to možná trošku stlumte, ať se neleknete, protože hned v té první ukázce z filmu je pěkně lekavý moment. Jdeme na to.
1: Express. Express Filmex.
2: Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdou po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se ale nachází ještě něco. A nebo někdo. Kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
3: Daniel?
2: Další premiérou je film ze světa Star Wars Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval Jon Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
4: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
5: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
4: There are too many. Go now. I'll hold them off.
1: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express. Express.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM. CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
5: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
10: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Skandinávie. Sleeping and Living.
1: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohleto byly Charlotte Day Wilson a Sia Gray ve společné písni Lean. Blížíme se k jedné hodině, to znamená jediné, a to fun fact nakonec. Deskové hry mohou snížit riziko demence. Monopoly, Scrabble a podobné deskové hry mohou udržet váš mozek zdravý s přibývajícím věkem. Chrání ho totiž před kognitivním poklesem a snižují riziko neurodegenerativních onemocnění, jako je právě ta demence. Takže pokud budete trávit o víkendu čas venku, protože má být krásně, tak si pak večer zahrajte aspoň jednu tu deskovku. No a přes den se ničím netrapte a chytejte vitamin D jako Weezer v tracku Island in the Sun. Krásný víkend, páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie obvinila z vraždy mladíka, který včera zaútočil na dívku u střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. Těžce zraněná studentka školy po převozu do nemocnice zemřela. Důvodem útoku byly podle všeho problémy ve vztahu. Členské státy Evropské unie dnes schválily nový právní předpis, jehož cílem je zlepšit ochranu psů a koček. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipu a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířená hlavně proti množírnám. Trenér Pep Guardiola potvrdil, že po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. A ještě počasí, víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Sobotní teploty vyšplhají k 26 stupňům, v neděli se přiblíží tropické 30. Bylo 13 hodin, na Expressu odstartovalo odpolední vysílání. Moje jméno je Veronika Kolušková, přeju vám krásný pátek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Trenirkarna.cz.
11: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
10: Trenirkarna.cz.
12: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Music. First.
16: Express FM.
17: Co je nového na Express FM?
18: Koukněte na expressfm.cz.

Slyšeli jsme novou věc od skupiny Editors. Ještě jednou vás zdraví Veronika při odpoledním vysílání. Měli jsme tu nějaké technické problémy, to se trošku musela odmlčet, ale už je to snad v pořádku. Chtěla jsem vám říct jednu důležitou věc. Na stránkách Litoměřického deníku se včera objevila taková pro mě velmi zajímavá výzva, že se mají hlásit lidi se zvířecími příjmeními, protože v Litoměřicích 30. května se uskuteční pokus o rekord lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Tak jsem zbystřila jako Koloušková, to je přeci jasný. A když jsem si přečetla diskuzi pod tím článkem, která čítá 5000 komentářů a více, tak jsem dostala absolutní záchvat smíchu, udělalo mi to krásný večer, já vám řeknu některé ty příspěvky. Každopádně k tomu rekordu teda dojde, doufám, 30. května na dětském dni v Litoměřicích. A co se týká těch zvířecích příjmení, nevím, jestli se někdo z vás hlásí, určitě ano, tak v Česku je nejčastějším českým zvířecím příjmením Jelínková. Jelínkových je 10 308 výskytů, následuje Jelínek, častá jsou taky jména Vlčková, Vlček, Holubová, Holub, Síkorová, Beranová a Lišková. Takže tolik zatím taková statistika, za malou chvíli se vrátím k té diskuzi pod článkem. Pokud si chcete zpříjemnit víkend, tak doporučuji, je to opravdu výživné.

0: Před chvílí jsem říkala, že litoměřický deník podal takovou výzvu, že vyzývá všechny, kdo se jmenují zvířecím příjmením, aby se 30. května dostavili na dětský den do Litoměřic, že tam bude probíhat pokus o rekord lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Taky jsem říkala, že na facebookovém profilu litoměřického deníku se po takovou fotkou králíčka, která k tomu je ilustrační, rozjela neuvěřitelně vtipná diskuze, která čítá přes 5000 příspěvků, no tak já z toho něco přidám. Tak paní Žížalová hlásí, že už by měla vyrazit, aby to za ten týden stihla. Pan Hajný píše, něco mi říká, že asi nejsem zvaný, a na to pan Nezval píše, že soucitně přitakává, že s kým bojuje celý život. Paní Holubová tam píše, že na to s... Kálí. Pan Sláma navrhuje, že zajistí catering, a paní Posekaná mu říká, že mu s tím pomůže. Paní Chobotová se ptá, jestli se počítají i částky těl, a na to pan Pitlík namítá, že se tam rozhodně nepotáhne. No, paní Mráčková říká, že radši zůstane doma, my měli hezké počasí. No prostě, jede to tam a je to strašná zábava, takže pokud si chcete zpříjemnit třeba cestu MHD z práce domů, tak doporučuji facebookový profil litoměřického deníku. A kdo se jmenujete příjmením, tak pouvažujte, třeba se tam můžeme sejít toho 30. května na dětském dnu. Za malou chvíli Rudimental a pustíme si taky čerstvou novinku od skupiny Něco Něco.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
9: Express. Music first.
10: Express FM.

0: cítím teď.
1: Tak tohle je něco. Je to něco. Trojice, která má venku svoji čtvrtou desku. Ta deska se jmenuje Majonéza a něco na ní testují takový ostřejší, více energický zvuky. Já myslím, že se jim to strašně povedlo. Tahle novinka se jmenuje Noční plán. Doufám, že se vám líbí stejně jako nám. A ještě jsou tady dvě data, která se váží k něco a jsou velmi důležitá. Křty 9. června, kabinet Mus v Brně 16. června, Meat Factory Praha. Já vám můžu slíbit, že něco dorazí k nám na rozhovor a to během následujících dnů. Teď jsou na programu našeho playlistu Sports, Drama King a pustíme se taky Youngblooda. Express FM. Express.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. Dnes to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie, ale i další evropské firmy. Americký prezident Donald Trump oznámil vyslání dalších 5 000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem.

0: prezidentem Karolem Navrockým. Na jihu Čech dnes bude zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš. O jubilejní 10. triumf soutěže bude usilovat úřadující šampion Jan Kopecký. Víkend bude v Česku slunečný, teplý a většinou bez srážek. Sobotní teploty vyšplhají k 26 stupňům, v neděli se přiblíží tropické 30. Bylo 14 hodin, posloucháte Express FM a jeho odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dnes je pátek a víkend slibuje exkluzivní takřka letní počasí, takže začnu trousit nějaké ty tipy na víkendové radovánky napříč celým Českem. Tata Boys, Ventolin, Kokomen a další se sejdou na festivalu nazvaném Společně. Je to festival, který proběhne zítra v České Třebové na fotbalovém stadionu a jeho myšlenka je jednoduchá a krásná. Snaží se spojit příjemné s užitečným a zábavu s pomocí. Hudba vyvolává emoce a emoce jsou blízké empatii a ta vede k dobročinnosti. Veškerý výtěžek tohoto festivalu poputuje na podporu pacientů s šílenou nemocí ALS. Tak pokud se budete pohybovat kolem České Třebové, nebo tam prostě vyražte, i když to máte daleko, když dorazíte na místo, vstupné na místě bude 500 korun a my si jdeme pustit jednoho z účinkujících, je to Ventolin, Fešák a s ním další Fešák, MC Gay.
1: Život tvoří pořadí věcí, které se zdají být bezvýznamné. Včera jsem našel čepici s nápisem Adidas Cup.

0: To byla dvojice Disclosure, která si k tomuto songu You and Me pozvala Elizu Doolittle. Mám tu další tip, tentokrát je to tip pražský. Zítra a pozítří se v Praze otevře stovka běžně nepřístupných budov, protože se koná další ročník oblíbené akce Open House Praha. Přístupné budou všemožné budovy od pivovarů přes domovy důchodců. Přístupný bude například disk, divadelní studio Damu v Karlově ulici v Praze, zámek Veleslavín, branický pivovar, pod Anežským klášterem je gotický sklep, který se jmenuje Vilemína, dále třeba Strahovský stadion a jeho útroby a tak dále a tak podobně. Činoherní klub. Podívejte se sami na tu pestrou nabídku na openhousepraha.cz a vyražte. Hrát nám za chvíli budou Temper City, Self Aware a mám tu připravené taky Chemické bratry, Chemical Brothers.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Daté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Oh, tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slana!
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Jo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
14: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
17: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
18: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Music. First. Express FM.

0: momentálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Velké překvapení se odehrálo včera mezi Kanadou a Norskem, kdy doposud suverénní Kanada ztratila bod, když udolala Nory v prodloužení 6-5. Jinak bylo hodně vysokých výher. Švýcarsko, Velká Británie 4-1, Slovensko, Dánsko 5-1 a Finsko, Lotyšsko 7-1. Naši hokejisté mají druhý den volno narušené hodinovým tréninkem. Jinak náš realizační tým dává dohromady čerstvé informace o Slovácích, se kterými se potkáme na ledě v sobotu v 16:20 a půjde o lepší umístění v tabulce. Slováci jsou o jeden bod před námi a mají i lepší skóre právě díky včerejší výhře nad Dány.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Pořad Express Star v našem vysílání pravidelně slýcháváte ve středu večer od 7. Tento týden je to ale výjimečně, zcela výjimečně jinak a pořad Express Star uslyšíte dnes večer od 7. A řeč bude o dobrodružné reality show Survivor, která se pomalu blíží do svého velkého finále. Jednou z VIP soutěžících, kteří odcestovali do Dominikánské republiky a za soutěžili si je Žofie Dařbujánová, zpěvačka skupiny Midi, která bude Michalovým hostem dnes večer. Tak co, Žofko? Jak to bylo s tou přihláškou?
1: Já jsem takovýto dítě, co si vždycky užívalo ty dětský tábory, čím delší byly, tím lepší a tohle byl pro mě tak v mých očích takový extrémnější letní tábor. A vlastně i tak jsem se tam cítila dost. Já jsem se přihlásila, já jsem se konečně odhodlala se přihlásit a oni mi týden na to, nezávisle na té mý přihlášce, zavolali, aby mě pozvali, jestli nechci jít jako to VIPko, jak se říká. A takže jsem si říkala, tak to prostě se musí stát. Tak
2: to se sešlo hezky.
1: Celý
0: rozhovor uslyšíte dnes po 19. hodině. Taky si ho můžete poslechnout na našich webovkách, v sekci podcast nebo na všech podcastových platformách. Jdeme si hrát Madonu dohromady se Sabrinou Carpenter a je to čerstvá novinka našeho playlistu, jmenuje se Bring Your Love.
3: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM. Ask yourself.

0: talk about.
1: Po Madoně se Sabrinou Carpenter tu mám další pozvánku na tento víkend, tentokrát do letního kina v Jihlavě, kde proběhne mistrovství Evropy v dřevorubeckých závodech Eurojack. Budou tam dřevorubci z celé Evropy a budou tam sekat dřevo, budou tam šplhat po kmeni, budou tam házet sekerama a to všechno prostě, aby změřili své síly a stali si mistry Evropy ve svých disciplínách. Součástí toho programu bude taky festival mini pivovarů, tak pokud to máte do Jihlavy blízko nebo tam přímo bydlíte, tak si na tohletu podívanou vyražte. Za chvíli tu máme Chappell Roan a pustíme si taky novou věc od skupiny Blossoms, jmenuje se Joke About Divorce.
2: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
3: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
3: Hokejový šampionát na Express FM.
2: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
3: Express FM.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
16: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
17: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloplašky.
16: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
18: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
19: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
20: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
21: Hudba na prvním místě.
22: Express FM. You know what they say.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Včera se v Londýně konal 71. ročník předávání cen Ivora Novella. Celkem bylo oceněno 16 skladatelů a autorů ve 14 kategoriích. Čerstvými držiteli jsou například Calvin Harris, Sam Fender, Tom York z Radiohead a Elton John. Ten získal cenu za jeho práci v oblasti podpory skladatelů, textařů a kreativity v hudebním průmyslu. A navíc se stal vůbec prvním prezidentem této akademie. Zvláštní cenu pro skladatele získala Rosalia i americká zpěvačka Linda Perry. Ariana Grande oslavila 10. výročí svého alba Dangerous Woman z roku 2016 novou rozšířenou digitální edicí, která obsahuje dosud nevydanou skladbu New Better Part 2. Album Dangerous Woman překročilo 25 miliard streamů po celém světě. A dále Ariana Grande oznámila vydání svého 8. studiového alba Petal, které je naplánováno na 31. července. Hlavní single Hey That I Made You Love Me vyjde příští pátek. A ještě jeden tip pro vaše sluchátka. Britská zpěvačka Lola Young včera vydala nový hluboce reflexivní single From Down Here. Na jehož textu i produkci se podílel hudebník James Blake. Skladba reflektuje její cestu k uzdravení po kolapsu na pódiu a následné léčbě závislosti, přičemž letos se vrací na koncertní pódia.
0: Express FM.

To byla Jamiroquai a jeho kosmická dívka. Mám tu další tip na zítřejší hudební festival tentokrát a je zaměřený především pro mladé publikum, ale jsou tam samozřejmě i hudební interpreti, kteří zaujmou i dospělejší publikum. Ben Christoph Steinberg

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Moderátor Václav Moravec včera večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Platforma bude každý týden nabízet 5 formátů. Mezi nimi nedělní politickou diskuzi Poledne s Moravcem. Prvním hostem bude tuto neděli ministr zahraničí Petr Macinka. V americkém státě Tennessee včera zrušili popravu 57-letého muže odsouzeného za únos a vraždu 3 lidí. Vrah už byl připoután k lůžku, ale poprava byla nejméně o rok odložena poté, co se více než hodinu nedařilo najít vhodnou žílu k zavedení hadičky pro podání smrtící látky. Závěrečným pátým kolem nadstavbové části vyvrcholí o víkendu fotbalová liga. Největší pozornost se bude soustředit v sobotu na vyprodanou pražskou Julisku, kde Dukla v přímém souboji o odvrácení sestupu přivítá Ostravu. Slavia zakončí sezónu v neděli doma proti Plzni, po utkání převezme pohár pro mistra ligy. Víkend bude v Česku slunečný a teplý, sobotní teploty vyšplhají k 26 stupňům, v neděli se přiblíží tropické 30.

0: Sítce. To byly zprávy v 15 hodin od mikrofonu Radio Express FM. Vás dál zdraví Veronika Kloušková. Hezký poslech.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byly Diplomy, Get It Right. Zdraví vás Veronika, ještě jednou krásné páteční odpoledne za malou chvíli. Většině z nás začne víkend, který má být krásný, slunečný, teplý, tak doufám, že vás to sluníčko vytáhne někam ven. Kam byste mohli zajít, třeba do letního kina, a nebo ještě na nějakou muziku, nebo na gastrofest, tak to vám řeknu v této hodině. Teď nám zahraje Muna Dancing on the Wall.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak v rámci gastrofestivalů jsem našla jeden gastrofestival, který proběhne tuto neděli na Karlínském náměstí v Praze. Jmenuje se Pivo a Burger Fest, začíná v 10.30 a na jednom místě tam budou tedy řemeslná piva a šťavnaté gurmánské burgery. Další festival je taky pivní, je to festival pivovarnictví, který proběhne v Českém Krumlově od 17 hodin a pak se ještě jeden taky festival gastro, který se týká pro změnu rumů, koná v pražském vnitrobloku a to zítra od 12 do 21 hodin a je to Roomfest. Tak, tolik ke gastru, dále nám budou hrát Kasabian, Mr. Props a taky něco staršího, protože nás čeká odpolední old school.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Yo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
9: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
13: Express FM.
14: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Expresso doznívá jedna z nejkrásnějších písní všech dob. Je od Smith, There's a Light That Never Goes Out. Vznikla v roce 1992. Složili ji dohromady Johnny Marr a taky Morrissey. Excentrická figura světové scény, která se právě dnes dožívá 67. narozenin. To byl dnešní Old School. Za chvíli tu máme Vombec, anebo taky Purple Disco Machine.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Divadlo Hibernia uvádí
12: strhující komorní muzikál
11: 5 let zpět.
12: V hlavních rolích
11: Anna Prášilová Fialová
12: a Ondřej Rychlý.
11: 5 let, 2 lidé
12: a 1 příběh lásky.
11: Od ledna 2026.
12: Divadle Hibernia.
13: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
14: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
13: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
15: Trenírkárna.cz. Hej ty... Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
16: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
18: Music. First.
19: Express FM.

Tak to byla americká písničkářka, zpěvačka Gracie Abrams, která vydá v červenci svoji novou desku, bude to třetí deska a jmenovat se bude Daughter from Hell, jakože dcera z pekla. A slyšeli jsme pilotní single Hit the Wall. Veronika se s vámi loučí, popřeju vám krásný víkend, užijte si ho, bude hezké počasí. Za malou chvíli už to jsou pánové Petr a Michal, kteří vás provedou posledním drivem tohoto týdne. Užijte si to s nimi a já se na vás budu těšit opět v pondělí. Ahoj. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. V pátek to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střelivin řekl premiér Andrej Babiš s tím, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Ukrajinské drony v noci na dnešek udeřily na ropnou rafinérii v ruské Jaroslavli. Ta leží přibližně 700 km od ukrajinských hranic. Úder v pátek potvrdil i Volodymyr Zelenský. Postupně vyplouvají na povrch další a další informace z korupční fotbalové aféry. K plnému doznání podle policejních spisů zveřejněných Radiožurnálem dospěl i bývalý sudí Jan Petřík. Při výslechu měl detailně popsat celé pozadí údajného ovlivňování utkání, například to, že 200-tisícový úplatek přebíral před nádražím. Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se opět ale vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách dokonce až 28, na horách mezi 19 a 23. Podobné počasí nás čeká minimálně do středy. Na Express FM startuje páteční Express Drive. Petr a Michal jsou ready.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Naya Archives a její Danger, to je hudba na páteční odpoledne jako vyšitá, myslím, že nás to tak jako hezky nakopne.
1: Přejeme vám krásné odpoledne, drazí posluchači. Zdraví vás Michal s Petrem, při pátku už to máme za pár, vy doufám taky, takže doufejme, že si to všichni užijeme. Jak už Michal naznačil, včera, budeme mít pro vás nějaký novinky.
0: Ano.
1: Ty se od těch včerejších liší, protože ty jsme rozhodně nehráli. Budou pestré a jsou schválené naším šéfikem hudebním.
0: No tak samozřejmě. No a my jsme tady včera mluvili o tom, že Olivia Rodrigo dnes vydává single The Cure. Samozřejmě se spekulovalo, že by se v něm mohl objevit její hudební hrdina Robert Smith The Cure. Tak to se nestalo. Ale ona o něm říká, že to je její nejoblíbenější song z chystané desky You Seem Pretty Sad for a Girl in So In Love. Takže se nechme překvapit.
1: Hele. Všichni mají Olivii Rodrigo rádi, včetně Roberta Smise, jo. A já budu teďko hodně upřímnej. Mně ta skladba přijde velmi průměrná. Čekal jsem trošičku víc kor od holky, která vyrůstala na rockových věcech jako Pearl Jam nebo Green Day. A asi nejzajímavější je na tom celý ten název té skladby.
0: Tak já bych nebyl tak přísnej, ale musím říct, že vlastně všechny tři nové věci, které zatím představila z té nové desky, jsou takový vyměklejší oproti tomu, co dělala dřív.
1: To by mě nevadilo, ale mě ten song nepřijde, mě přijde velmi průměrný song. Když se budeme bavit o textu, tak ten jako mnoho jejich kolegyň vypráví zase o tom, jak se těšíš, až pátek nebo o víkendu vyrazíš nějakou party a pod ty očekávání jsou mnohem větší než ten finish té party, který většinou dopadne a zklame tě, dopadne špatně a spíš tě zklame. Dobrý, tak když se budeme o textu, tak ten by mohl být aspoň trošku zajímavý, je takový smutnější, ale ta píseň jako, mně to přijde málo.
0: Milí posluchači, pokud třeba s Petrem nesouhlasíte, tak klidně napište na 602-604-903 váš názor a pokud jen souhlasíte, tak napište taky.
2: Jo, na to samý číslo.
3: Na Expressu.

0: Jako uznávám, není to bohvě čo, jak povedají Slováci, ale jako neurazí to, no. Je to taková pěkná výplň do rádia nebo do tvého Spotify playlistu. No do tvého ne.
1: Do mýho určitě ne.
0: Do Spotify playlistu lidí, kteří se smíří s lehce nadprůměrným popem.
1: Ale já to, hele, tisíc lidí, tisíc názorů, tisíc kusů, jako, jestli se jako líbí, OK, já jenom říkám, že jsem tak trošku si říkal, jo, dobrý, jako je ovlivněná velikány, jako Robíkem, Smithem, nebo nějakýma rokovýma partama. Třeba v ostatní písničky budou lepší než tahle.
0: No říkám, tak zatím představila tři a všechno je měkký, no. Jo, takže uvidíme. Asi to bude prostě popíknout.
1: Třeba bude pozvolna přitvrzovat.
0: Doufejme, no, doufejme. Necháme se překvapit, co ještě přijde. No a teď přijde další věc, kterou my si dáme, a to je další novinka.
1: Ta další novinka, to už bude malinko něco jinýho, protože pochází od americké kapely Cigarettes After Sex. U nás velmi oblíbená kapela, mimochodem to dokázala i při své poslední návštěvě v roce 2023, kdy vyprodala pražské O2 Univerzum, což už jako...
0: To už je docela slušnej prostor.
1: To už je slušnej ten a udělali to s prstem v nose. Mně se líbí v tvorbě Cigarettes After Sex, že oni kombinují takový různý vlivy jako slowcore, popu 60. let a do toho míchávají nějaké své ingredience. No a my jsme dnes narazili na úplnou novinku s názvem Twizzler. A mně se docela líbí.
0: Je to fajn, je to samozřejmě v takovém tom jejich klasickým zadumčivým stylu, ale tak od nich asi nebudeme čekat, že by to rozjeli nějak ve velkým, že by to prostě byl nějaký rokec, no.
1: Určitě ne, takhle víš co, jako jo, oni už překročili miliardu streamů na platformách.

0: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
1: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
4: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
8: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair. Osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
9: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Express. Music first. Express FM.

0: Express.
1: Express.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Po dní volna byli dnes čeští hokejisté zpátky v plném zápřehu, chystají se na důležitý zítřejší zápas se Slovenskem. Trenér Radim Rulík pro pátý zápas mistrovství světa chystá několik úprav v sestavě. Útoky ponechá tak, jak reprezentace dohrávala poslední utkání s Itálií. Ve složeních obranných dvojic dělá drobné změny, nové je také složení přesilovek.
2: Složení obranných dvojic se vrací k podobě ze startu šampionátu. Elitní duo tedy tvoří Filip Ronek s Michalem Kempným, zatímco Benjamínek Tomáš Galva se propadl až do čtvrtého páru.
1: Útoky trenérský tým složil stejně jako v poslední třetině proti Itálii. Martin Kauce tedy pokusí zužitkovat pardubickou souhru v první lajně. K Flekovi s Tomáškem je zařazený Dominik Kubalík. Matěj Blimel klesl do třetí formace Kmelovskému a Voženílkovi a jediný čtvrtý útok zůstal stejně jako s Itálií beze změn.
2: Ve výběru hokejistů Finska na mistrovství světa nahradí zraněného Emila Erholce útočník Sami Päivärinta. Erholce zranil ve čtvrtečním utkání proti Lotyšsku při výhře 7-1 a je už druhým finským útočníkem, který pro zranění vypadl.
1: Před 10 minutami se rozjeli zápasy Kanada, Slovinsko a Německo, Maďarsko. O 20:20 pak dneska hraje Finsko s Velkou Británií a v naší skupině Švédsko vyzve Itálii. Všechny zápasy můžete sledovat online na sport.cz. Hezký hokejový zážitek.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Na Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
0: Express FM.

0: Express. Dopravní servis.
1: Aktuálně vás na cestách přibrzdí nehody na silnici 233 v katastru obce Bušovice, je to část obce Střapole, okres Rokycany, nebo v ulici Havelcova v Kolíně. Srážka motorky s autem pak uzavřela ulici Betlémskou v Železném Brodě v okrese Jablonec nad Nisou. Místní komunikaci v Dobřichovicích na Praze západ, kde automobil havaroval na železničním přejezdu, a také D6 mezi kilometry 33 a 35 ve směru Karlovy Vary. Hromadná nehoda 6 vozidel a neprůjezdný pravý jízdní pruh v pražském Slivenci v ulici k Barandovu. No a pravý jízdní pruh je kvůli nehodě neprůjezdný i v ulici Karlovarská mezi křižovatkami ulic Možného a Drnovská na Praze 6 směr na D6. Jezděte opatrně a poslouchejte Express FM, kde pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den, zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutnej, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
6: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
7: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
8: A nyní k nákupu čerpadel Kalpeda, italské prosecco zdarma.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
15: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
16: Venku město, uvnitř klid.
15: sudoměřská32.cz.
17: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
18: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Express FM.
0: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express

0: Pár minut před 17. hodinou nám dohráli Half-Life se singlem Sophie's House.
1: Mám pro tebe dobrou zprávu, opět se ukázalo a ukázala to věda, že alkohol podávaný v malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství.
2: Takovýhle studií není nikdy dost.
1: Nová studie naznačuje, že pití piva před spaním může u některých jedinců zlepšit kvalitu spánku. Mírná konzumace alkoholu může mít relaxační účinky, které lidem pomáhají rychleji usnout a na konci dne si cítit klidněji. To znamená, že tě vlastně trochu sklidní to pivo.
2: Čímž jako si doma jako tak nějak omluvím ty lahváče vedle postele, že jo?
1: Je to tak. Některá zjištění související se zprávou tvrdí, že někteří účastníci po mírné večerní konzumaci zaznamenali zlepšení vnímané kvality spánku až o 67%.
2: No to je takhle, tvýho spánku. Manželka nebo manžel z toho moc mít radost nebudou, že jo? Tam cinkají ty lahváče a potom chrápeš jak nějaký ten.
1: No ale tak si vem, když si dáš 10 piv večer, tak to je 670%. To je přece skvělý, ne?
2: No tak to potom
1: to je normální matematika.
2: Ty. No jasně, a píšou tam něco i o tvrdým, že bys to prokládal tekutým karate.
1: Takhle, oni píšou alkohol, já jsem řekl pivo, že jo, protože to beru jako, že to je mírná konzumace. Samozřejmě, když si dáš jako 6 panáků, tak to asi už jako nemůžeme považovat za mírnou konzumaci. Ale na druhou stranu, každý jsme jiný, že jo.
2: Přesně tak.
1: Mírná konzumace pro tebe znamená třeba, že já se prostě zbombím jak hovítko.
2: A v obráceně.
1: A v obráceně, že jo. Ty řekneš, to jsem ani necítil, že to, co ty jsi říkal, že jsi dal hard drinking, tak já jako jsem měl jen tak jako sváču, že?
2: No to bude hezký víkend.
1: No a musíš to doma jako vysvětlit, že?
2: Basička vedle
1: dělám postele. To nedělám, myslíš, že to dělám jako pro sebe?
2: Jo.
1: To dělám proto, aby jsme se dobře vyspali.
2: Já jsem se kvůli tobě obětoval, miláčku. Páteční odpoledne na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Měla to být sousedská slavnost pod širým nebem, místo to ale připomínalo spíš sousedské dohadování. Na Moravském náměstí v Brně se u dlouhých stolů setkali účastníci sjezdu sudetských Němců. Mezi ně se ale vmísili i odpůrci akce. Někteří se pak pustili do výčitek týkajících se druhé světové války. Objevil se i transparent s hákovými kříži. Maďarský premiér Peter Maďar vyzval bývalou prezidentku Katalin Novák, aby prozradila, zda v roce 2023 udělila milost v pedofilním skandálu na žádost rodiny bývalého premiéra Viktora Orbána. Nakonec 9 českých tenistek spolu se 4 muži vstoupí ve dvouhře do hlavní soutěže Roland Garros v Paříži. V tříkolové kvalifikaci druhého Grand Slamu v sezóně si zajistila účast Linda Fruvirtová, která v pátek zdolala domácí hráčku Harmony Tanovou 6-3, 7-6. Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní, nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách dokonce až 28, na horách mezi 19 až 23, podobné počasí nás pak čeká minimálně do středy. Do druhé hodiny vstupuje páteční Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.

0: Česká spolupráce Silver Spoons a Aiko a jejich Meduza.
1: 20. narozeniny. Letos slaví baltimorská parta, která se jmenuje Future Islands a kterou z našeho vysílání znáte. A tihleti chlápci se rozhodli, že si dají poměrně netradiční dárek, a sice 20 skladbovou kolekci, která se jmenuje From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Ta vyšla právě dnes, bez povšimnutí médií, tak nějak nenápadně prošuměla, my jsme ji samozřejmě s Michalem podchytli. Vyšla na labelu 4AD a najdete na ní takovou kompilaci raritek, alternativních hitů, i nějaký ty nový tracky, a samozřejmě je to celá ta věc mapuje právě 20letou historii téhle kapely. Samozřejmě bude následovat i turné, které je naplánováno, a my jsme z této kompilace vybrali pro vás skladbu, která se jmenuje Calliope.
2: Tak si ji pojďme poslechnout. Je to v takovém typickém, řekl bych, duchu Future Islands.

0: Tolik ukázka z kompilace, která mapuje 20 let kapely Future Islands.
1: No a teď se podíváme za talentovanou Lolou Young. Ta loni vydala album, které se jmenovalo I'm Only Fucking Myself, a teď se vrací s novým singlem, který vlastně trošku reflektuje to období od toho vydání desky po její kolaps a zase návrat. Loni 19. září vyšlo album, potom na pódiu festivalu All Things Go skolabovala, musela zrušit své severoamerické turné, další akce, no a potom se začátkem roku jako Fénix vrátila na křídlech a zase funguje. Mimochodem spoluautorem a producentem téhleté nové věci, která se jmenuje From Down Here, je James Blake a je to zkrátka věc, která vás chytne za srdce, když se do ní pořádně zaposloucháte.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlow a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloub.cz.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Trénírkárna.cz.
12: Hej ty! Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
11: Trenírkárna.cz.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM. Novinka. Express FM. Get out of it.

0: Pět minut slávy. Malcolm Todd, tohle je jeho sleeper hit Earrings, který teď pomalu stoupá hitparádami na obou březích Atlantiku.
1: A samozřejmě my to reflektujeme, to jeho stoupání, a proto jsme to zařadili jako novinku.
0: Tak nejsme žádní nazdárci, prostě víme, co kde frčí, sledujeme trendy.
1: Nejenom, že sledujeme trendy, ale sledujeme také vědecké studie.
0: Žež, tak to jsou také věci, které musíme sledovat.
1: Přesně tak, a já tu mám jednu páteční. Protože psychologové i obchodní řetězce dlouhodobě sledují, že lidé v pátek, večer většinou, výrazně častěji nakupují impulzivně. Mm. Takže jestli se někdo z vás dneska chystá ještě nakoupit po práci, tak pozor. Protože mozek už přepíná do takového víkendového režimu a je mnohem více ochotnější odměňovat se. Jo, po tom celým týdnu a po té práci. Největší problém bývá, že přijdete nakupovat hladový, jste unavený po práci a navíc máte, když už je pátek, jo, pohoda.
0: Protože a už přemýšlíš, co budu o víkendu dělat? Budu grilovat, to bych chtěl koupit nějaký klobásky, zeleninu, tohle. A jedeš, no. Nahypovaný a už a dvojka v tom.
1: Co se týká těch nejrizikovějších zón v těch supermarketech a v obchodech, tak to si většinou pekárna, oddělení hotových jídel.
0: Tak to se mě netýká.
1: Ale také akční regály u pokladen.
0: Tak ty se mě týkají.
1: Tam prý člověk nejčastěji koupí něco, pro co vůbec nepřišel. No a navíc ty pekárny, navíc ty supermarkety používají celou řadu triků, jo. To znamená, oni mají větší vozíky, pouští pomalejší hudbu, nebo rozmístí to zboží tak, aby si prostě prošel tím obchodem co nejdelší trasu.
0: A taky samozřejmě mění rozložení, takže máš to najednou pak jinde, než jsi zvyklý, protože jak bloudíš, tak chodíš kolem jiných věcí než obvykle.
1: No a co se týká, co lidé ještě opravdu kupují nejčastěji právě v pátek večer, je to pro ty obchodňáky úplný jackpot, tak to jsou snacky.
0: No jasně.
1: Nějaký zobáníčko k televizi, že jo? Alkáč.
0: Jasně.
1: Grilovací věci.
0: Tak, o tom
1: no
0: jsem
1: a
0: mluvil.
1: Pak přichází to oddělení takových zbytečných věc, neboli odměňovací nákupy. To najednou koupíš vrtečku, ani nevíš jak, že jo?
0: No, nebo tři Tatranky, že jo?
1: Přesně tak. Takže až budete teďko mířit na nákup a budete odcházet se sekačkou, tak se vůbec nedivte.
0: Tak
1: to
0: já jsem...
1: To je prostě ve vás.
0: Já jsem rád, že jsem dneska nakoupil online výjimečně, já to nedělám moc často, ale dneska jsem třeba něco, co jsem nesehnal v kamenném obchodě. No ale tak je pravda, že ty pštrosí stejky jsem kupovat nemusel. Odpolední drive. Na Expressu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda komplikuje situaci na pražské jižní spojce, konkrétně ve Štěrboholích. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. No a levý jízdní pruh je neprůjezdný i v ulici Dobřížská na Praze 5. Tam je pro změnu hromadná nehoda. Dále vás nehoda přibrzí na silnici 368 v ulici Brněnská v Moravské Třebové, na silnici 6 v katastru obce Nové Strašecí, na silnici 3525 v obci Střítěž v okrese Jihlava a na silnici 34 v katastru obce Pelhřimov. Tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Jezdíte opatrně, na Express FM stále pokračuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách i na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Divadlo Hibernia uvádí
13: strhující komorní muzikál
12: 5 let zpět.
13: V hlavních rolích
12: Anna Prášilová-Fialová
13: a Ondřej Rychlý.
12: 5 let, 2 lidé
13: a 1 příběh lásky.
12: Od ledna 2026.
13: V divadle Hibernia.
14: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
15: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Páteční odpoledne na Express FM.
1: Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Deacon Welsh and Decadent West. Tuhle otázku si taky občas kladu. I don't know why.
1: No, já ti řeknu, co je nejlepší, co člověka nejvíc potěší. Víš to?
0: Co člověka nejvíc potěší?
1: No přece nevím. Cizí neštěstí.
0: No jak koho?
1: Ne, dělám se legraci, ale mám tady pár skvělých ironií osudu. Jo. Představ si, že originální patent na požární hydrant schořel při požáru.
0: No.
1: Jo. Potom, v Americe, nebo tady ve Spojených státech, aby byl přesný, mají více volných domů než bezdomovců. To je dobrá ironie osud.
0: No, ono mimochodem, to se týká i takových těch business budov, těch je v Praze taky hodně jako prázdných. A třeba v Anglii, když je prázdná nějakou dobu, tak ten provozovatel, majitelí musí zpřístupnit třeba lidem, kteří to potřebují.
1: No, jasně no. Dobrá ironie osudu, že majitel výrobce vozítek Segway zemřel po pádu ze Segwaye, teda, respektive se svým Segwayem sjel z útesu.
0: To je smutný, no.
1: No
0: je fakt, že Segway nějak trošku vymizeli, viď?
1: No tak třeba v českých městech, potažmo teda hlavně v hlavním městě, jsou zakázaný, že jo? Na většině zón jako památkových.
0: Centrum, no, a širší centrum.
1: Já myslím, že tady na tom nejezdil nikdo soukromně, to všechno byly takový ty na pronájem.
0: Ty půjšovničky.
1: No.
0: Ono to stálo taky 3 litry systém.
1: Nesmysl úplnej, že jo? No, co je taky zajímavý, že konzervy na jídlo byly vynalezeny dekády předtím, než na to byl vynalezený otvírák. Jak to otvírali lidi do té doby? Nevím.
0: Nebo otvírali.
1: Oni otevřeli až jako...
0: Museli dát velkou tu.
1: Ale mám tady 20 let už tu konzervu a pořád čekám, až někdo vymyslí,
0: trošku
1: jak to otevřít.
0: Trošku je nafouká, ona bude dobrá.
1: No a poslední, to potěší. Muž, který vynalezl Match.com, což je seznamka internetová, ztratil svoji ženu a hady, kde našla svého muže.
0: Ona na Match.com.
1: No, na Match.com, ano. Tak, takhle se nás občas ironie osudu povodí.
0: To je život.
1: Hold. Nemáte vymýšlet seznamky. No.
2: Já myslím, že řekneš úplně co jinýho.
1: Dělat blbosti?
2: Ne.
1: Co?
2: Čoviny.
1: To bych snad neřekl, jsem slušnej kluk. Drive. Odpoledne.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Vztahové problémy byly zřejmě v pozadí čtvrtečního útoku mladíka na spolužačku v areálu střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, po němž dívka zraněním podlehla. Zadržený mladík, který byl obviněn z vraždy a soud by měl rozhodovat o jeho vazbě, dívku prý už delší dobu pronásledoval. Spojené státy ve čtvrtek v grónském Nuku otevřeli nový konzulát. Zatímco ministři grónské vlády se slavnostního ceremoniálu nezúčastnili, místní lidé i hned využili jako příležitost demonstrovat proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho snahám o rozšíření amerického vlivu na ostrově. V zámořské NHL již roky běžná praxe, v těchto dnech to stejně kvitují i diváci sledující hokejové mistrovství světa a od příští sezóny se dočká i česká extraliga. Rozhodčí budou díky technice vysvětlovat svá rozhodnutí i fanouškům přímo na stadionech. Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty letní 21 až 26 stupňů, v Čechách dokonce až 28, na horách mezi 19 až 23 stupni. Až do středy by nás takovéhle počasí mělo pronásledovat, tak buďme rádi. A ještě hodinu s vámi jsou Petr a Michal, posloucháte páteční Express Drive.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express

0: Skin and Bones a zpěvačka Ray pár minut po 18. hodině.
1: No a my teď dokončíme tu sérii nových singlů, nové hudby, co vyšla právě dnes, tedy v 22. května 2026. A to je i den vydání 6. alba z kapely Bleachers, Everyone for 10 Minutes. No a kapela tak vlastně uzavřela zase nějakou svoji éru. Vyráží taky na turné, které na podzim je zavede i do Evropy. Bohužel tedy se vyhnou České republice, takže pokud patříte mezi fanoušky téhle party kolem superproducenta Jacka Antonoffa, tak můžete vyrazit třeba do Mnichova nebo Berlína, to jsou asi nejbližší zastávky k České republice, no ale samozřejmě, když se podíváte na jejich web, tak tam najdete jiné zastávky, můžete to spojit s nějakým pěkným výletem. No a my si teď dáme ukázku, která se jmenuje We Should Talk.

0: ukázka z 6. alba kapely Bleachers, které vyšlo právě dnes, single We Should Talk.
1: Anglická dvojka Lamp, pocházející z Manchesteru, oficiálně ukončila svoji činnost v roce 2024, a to kvůli solovým aktivitám jednotlivých členů. Mimochodem je zpěvačka Lou Rhodes se tu v rámci nového projektu Kyoto představila 17. listopadu loňského roku. Nicméně letos by Lamp oslavili také 30. narozeniny. No a právě dnes vypustili do světa EPčko, které se jmenuje Creatures. Také se o něm zatím ještě moc neví. My jsme samozřejmě ho čas odchytli. No a my vám z něj nabídneme teďko exkluzivní ukázku v podobě Darma. Ještě uvidíme, jestli se Lamp vrátí i na koncertní pódia.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegrových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Music. First. Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Calvin Harris a Jazzy a jejich dílko Satisfy.
1: No a my tady pro vás samozřejmě máme nějaké ty kulturní tipy. V rámci Open Air Tour zajíždějí legendární české tři sestry dneska do Litvínova, do areálu Loučky, tak se tam můžete přijít podívat. Konec konců Fanánek už brzo oslaví 60, tak můžete třeba dopředu popřát.
0: Dnešní noc pankáčům přeje a proto by měli zamířit i do pražského klubu Sasazu. Tam se totiž představí legenda a bývalý frontman Sex Pistols, zpěvák John Lydon, který přiveze do pražského klubu Sasazu svoji kapelu Public Image Limited, neboli PIL. John Lydon je známý také jako Johnny Rotten, ze Sex Pistols natočil jejich největší hity a z PIL pro změnu 5 singlů a 5 alb, které se výborně umístily i v britské top 20.
1: No a my si teď dáme jeho původní, dá se říct, domovskou kapelu, tedy Sex Pistols, a myslím, že dneska nebude Anarchy in the UK, ale Anarchy in Sasazu.

0: Taková malá hudební pozvánka na dnešní večer do pražského klubu Sasazu, kde vystoupí bývalý frontman Sex Pistols Johnny Rotten, nebo chcete-li John Lydon, se svojí kapelou Public Image Limited.
1: No a pokud zítra budete ve Vršovicích, tak žít to bude kolem Krymské, kde se uskuteční akce Korzo Krymská. Konkrétně třeba hned ve třech podnicích budete moc vidět a slyšet DJ Babe Ellen, Vokurku, nebo Aténu Chlebovou, Laco Dečiho, či DJ Majka T a Maniaka živě.
0: No, co se další pražské kultury týče, tak před klubem Cross v Holešovicích vás čeká festival létajících a malých pivovarů. Tak to bude jiná kultura než hudební, ale taky velmi příznivá pro českého diváka a taky samozřejmě fančmekra.
1: A teď něco z jiného hudebního soudku, a sice ze soudku Balkánské dechovky. Do Prahy se totiž vrací Goran Bregovič se svým Wedding and Funeral Band. Zítra vystoupí v pražském klubu Sasazu. No a samozřejmě bude to průřez jeho celoživotní tvorby a se svojí kapelou tam představí jeho známé i méně známé hitovky.
0: Mike Spirit zítra vystoupí v Ox Clubu Prague a to se svým jedinečným koncertem v moderním a vyhlášeném klubu na Francouzské, nedaleko náměstí Míru. Afterparty po koncertech poběží až do 5 do rána, takže pokud chcete vyrazit, tak rozhodně je to dobrý tip.
1: No a zítra do Plzně dorazí poprvé koncertovat legendární newyorská parta Fun Lovin' Criminals. Neměli byste si nechat ujít tuto jedinečnou událost. Zazní tam funk, hip-hop, prostě hity jako Snoop Dogg, Snex, Loco nebo Love Unlimited. Tato neopakovatelná open-air show startuje v Leháru v sobotu 23. května už v 19 hodin.
0: No a my si samozřejmě dáme ukázku toho, co by vás tam mělo čekat. Tohle to jsou Fun Lovin' Criminals a Classic Fantastic.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda na Pražském okruhu na 22. a 0,5 kilometru ve směru na D1, neprůjezdní je tam pravý jízdní pruh. Na D5 na 10. kilometru ve směru na Prahu, na D8 na 17.5 kilometru ve směru Ústí nad Labem, tam je neprůjezdní levý jízdní pruh a pravý jízdní pruh je neprůjezdní na D1 na 22. kilometru ve směru na Brno a na D11 na 112. kilometru ve směru na Polsko. Šťastnou cestu ve společnosti Express FM vám za odpolední dráhy přejí Michal s Petrem.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
1: Express FM.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
5: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Hudba na prvním místě.
10: Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Tohle jsou dobří sousedé, tedy Good Neighbors a jejich Keep It Up na Express FM.
1: No a můj kolega Michal pro vás připravuje relaci, která se jmenuje Express Star, dobře ji znáte, je to rozhovorová záležitost, kterou vám nabízí každý týden. Dnešním hostem bude Žovka Dařbujánová, kterou mám rád a který jsem fandil i v reality show Survivor. Samozřejmě by jí bylo trošku líto, protože ten její konec byl malinko zvláštní, ale to už nechám, ať si poslechnete v rozhovoru. Mimochodem, co dalšího se tam posluchači dozvědí?
0: No kromě toho, proč se vlastně do Survivora přihlásila, tak se dozvíte taky to, jak právě tam postupovala, co říká na svůj takový ne úplně fair konec, jestli by se přihlásila i do jiné reality show, no ale vzhledem k tomu, že ona je samozřejmě frontwoman kapely Midi, dostaneme se v jednom vstupu i na hudbu, dozvíte se, že už brzy přijde nová hudba právě od Midi a že taky můžeme čekat novou desku, no a dotkneme se i filmu, ke kterému ona se dala za covidové pandemie a zůstala u něj až dodnes. No a teď si poslechněte ukázku, co vlastně říká o účasti v Survivoru.
2: Já jsem takovýto dítě, co se vždycky užívalo ty dětský tábory, čím další byly, tím lepší a tohle byl pro mě tak v mých očích takový extrémnější letní tábor. A vlastně i tak jsem se tam cítila dost. Já jsem se přihlásila, jsem se konečně odhodlala se přihlásit a oni mi týden na to, nezávisle na té mý přihlášce, zavolali, aby mě pozvali, jestli nechci jít jako to VIPko, jak se říká. A takže jsem si říkala, tak to prostě se musí stát. Tak
0: to se sešlo hezky.
2: To ložený.
3: Express Star
4: na Expressu. I just wanna give you

0: Tom Grennan, Full Attention, no a my se taky plně soustředíme, ovšem už na to, že odjíždíme vstříc víkendu, protože náš čas se pro tento týden naplnil. Tedy myslím se, že náš rádiový čas, náš životní čas, doufám, se ještě nenaplnil.
1: Přesně tak, naše pozornost už se upírá k víkendovým aktivitám. My doufáme, že si víkend užijete stejně jako my. Počasí bude určitě parádní, takže hybaj ven. Samozřejmě u toho poslouchejte Express FM, protože lepší kulisa neexistuje. No a my tu budeme v pondělí na značkách opět zpátky a plní energie.
0: A nezapomeňte na opalovací krém a dostatek tekutin, prosím vás.
1: Jo, samozřejmě, a hlavně, prosím vás, jo, přijde fakt peklo, to bude mayhem, ty vole. Po teploty půjdou přes 25 stupňů, to nikdo nemůže přežít, tohleto, jo, jako bacha.
0: No, tak jsi dneska přečet titulky, no, tak...
1: To vždycky mě baví, jako, pozor, začíná letní počasí, bude svítit sluníčko, ne, prosím vás.
0: To se v létě občas děje.
1: Samozřejmě pitný režim dodržujte, to je správný, noste pokrývky hlavy, ale hlavně, chovejte se slušně a mějte se rádi.
0: Tak pa.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Express Star.
1: Do velkého finále se pomalu blíží dobrodružná reality show Survivor, která i letos nabídla napínavé souboje, taktické hry a často i boj soutěžících s vlastním tělem nebo myslí. Jednou z VIP soutěžících, kteří do Dominikánské republiky letos vyrazili, byla i zpěvačka Žofie Dažbujánová, kterou vítám ve vysílání Express FM. Ahoj Žofko.
2: Ahoj.
1: Věřím, že Žofii Dažbujánovou posluchačům Express FM nemusíme představovat, ale pro formu. Rodačka z Hradce Králové je od roku 2012 frontwoman kapely Midi, dříve Midi Rabiket, se kterou dosud vydala 5 studiových alb, nazbírala nominace na ceny Anděl a stala se jednou z nejexportovanějších českých skupin. Jako teprve druhá tuzemská kapela vystoupili Midi na kultovním festivalu Glastonbury. Pod pseudonymem Zofie Ders vydala Žofie i solovou desku High on Being a během covidové pandemie začala pracovat u filmu, kde působí dodnes. Nevynechal jsem nic důležitýho?
2: Myslím si, že to je všechno v pořádku.
1: Který song my dáme na rozjezd?
2: Mé oblíbené desky Numbers.
0: Express Star.
3: Na Expressu.

0: Naší dnešní expertka je zpěvačka Žofie Dařbujánová. Sledovala jsi reality show Survivor?
1: Jo, sledovala jsem Survivora od malička, ani nevím, kolik mi mohlo být, třeba 10. Tenkrát to běželo v televizi, jenom ty americký díly, ještě Kdo přežije se to jmenovalo v češtině a říkala jsem si, že až to bude v Čechách, tak půjdu. A když to přišlo poprvé, tak jsem ještě byla moc mladá a teď konečně jako jsem našla to správný okno na to, když jsem na to i měla čas, takže jsem neváhala.
0: Takže to, proč jsi přihlásila do Survivora, bylo čistý fanouškovství?
1: Jo, já jsem takový to dítě, co si vždycky užívalo ty dětský tábory, čím delší byly, tím lepší a tohle to byl pro mě tak v mých očích takový extrémnější letní tábor. A vlastně i tak jsem se tam cítila dost. Takže jo, takže bylo to fanouškovství a já jsem se přihlásila, já jsem se konečně odhodlala se přihlásit a oni mi týden na to, nezávisle na tými přihlášce, zavolali, aby mě pozvali, jestli nechci jít jako to VIPko, jak se říká. A takže jsem si říkala, tak to prostě se musí stát. Tak
0: to se sešlo
1: hezky. Doložený.
0: Odrazoval tě někdo od účasti?
1: Jo, pár kamarádů, ale spíš takový jako, že říkali, tyjo, my tě rádi uvidíme v televizi, ale nechcem tě tam zrovna vidět trpět. takže pár jich bylo, ale vlastně jsem to všem řekla, říkám, hejte, já vám stejně neposlechnu, já to prostě miluju tu show a chci tam jet. A říká, jako vlastně, jo, jestli je to tvůj sen, tak jeď.
0: Bavila se s některými účastníky minulých řad Survivor o tom, aby tě třeba poradili a předali nějaké zkušenosti?
1: Jo, tak samozřejmě, my jsme zrovna těsně před odjezdem byli na turné s VR Domy, takže s Domčou Haškou z loňského ročníku jsme o tom trošku poklábosili, ale myslím si, že se na to úplně připravit nedá. Jako i když jsem se jí ptala, co jí třeba nejvíc překvapilo, tak vlastně stejně moc nedokázala odpovědět a tam to je prostě úplně jako jinačí surrealistický zážitek. A každý si tam, myslím, najde to svoje, co ho překvapí, co ho potěší a co naopak očekává, že bude nejhorší a je to nakonec jako easy peasy vlastně, takže nedá se na to připravit.
0: Bylo těžký tajit, že na ten ostrov poletíš, než se zveřejnily vlastně nominace?
1: Jo, to bylo mega těžké, protože já jsem takový ten oversharing člověk, takže tohle pro mě bylo hodně náročný a hlavně já tím, že ještě dělám u filmu, tak my jsme přetáčeli samozřejmě nějaký proma a reklamy a samozřejmě ve štábu byli moji kolegové a filmaři prostě strašně drbou, takže jako už když mě s tím i konfrontovali na mém vlastním place, tak jako jsem si říkala, tyjo, tak co, tak mám jim lhát, jako mám z nich dělat pitomce, nebo co mám dělat, takže opravdu to byla dost náročná kapitola pro mě.
0: Měla jsi nějaký fyzický a psychický speciální přípravy před odletem?
1: Hele, bohužel ne a to je jedna z věcí, který jako lituju, ale bohužel s tím jako jsem neměla jak naložit, protože já jsem fakt před Survivorem byla rok a půl, jsem byla furt nemocná, non-stop, každý měsíc, taková ta klasická přechozená chřipečka a každý měsíc se mi to vracelo, protože jsem měla hrozný práce zrovna v tomhle období, takže tam jsem jako dost zlenivěla, ačkoliv jako proti mý vlastní vůli, ale opravdu to jako nešlo, to jsem v životě snad nebyla vyčerpaná, až si ze mě i moje vlastní rodina dělala srandu, že si na ostrov v podstatě jedu odpočnout. Což jako nebylo to samozřejmě žádná brnkačka, ale co se týče spánku, tak jsem tam toho rozhodně naspala více než tady v Praze. A tak jsem si tam jako vyhradila takový měsíc a půl před odjezdem, že teda aspoň jako do toho trošku šlápnu a bohužel jsem si udělala výron kotníku 4 týdny před odjezdem. Takže jako tady fyzická příprava selhala u mě naprosto, ale jako asi dobrý. Určitě bych uvítala, kdyby to bylo lepší, ale myslím si, že ani tak jsem se tam ostrů neuřízla.
0: Tak když jsi s tím výronem musela hodně odpočívat, tak to aspoň trošku mi nahrává na další otázku, že si aspoň možná nabrala nějaký kila před odletem, protože to je docela potřeba.
1: Jo, no tak to rozhodně. Já jsem se futrovala jak nikdy předtím. A já jsem zrovna dokončovala jeden filmový projekt a to já prostě jakmile jsem na projektu a každý den se potkávám s cateringem, tak to prostě jako to jde samo. A my jsme samozřejmě předtím, já jsem ještě odjela krátce předtím s kamarádkama na dovolenou, takže to jsem se jako opravdu nešetřila a musím říct, že nás to velmi zachránilo, protože teda ne, jakoby, že by moje nabraný kila zachránili nás všechny, to ne, ale všichni k tomu přistoupili podobně a opravdu my jsme zrovna měli smůlu v tom našem kmeni, že jsme opravdu nejedli třeba prvních 8 dní, jenom kokosy, které jsme našli a nebylo jich ještě příliš, protože jsme se teprve zžívali z džunglí, takže tam si myslím, že nám to teda hodně pomohlo.
0: Kolik kilo si nabrala před odletem?
1: Hele, já se zásadně nevážím,
0: jasně,
1: takže ti neodpovím, ale vzhledem k tomu, že jsem na tom pracovala poctivě a dlouhodobě před podjezdem, tak nevím, ale po cestě zpátky jako opačným směrem si myslím, že tak 8-9 jsem dole měla. Express FM.

0: Zpěvačka účastnice aktuální řady reality show Survivor, Žofie Dařbujánová, je tentokrát hostem naší rozhovorové série Express Star. Jaký byl tvůj hlavní cíl v soutěži?
1: Můj hlavní cíl, no tak hlavní cíl, myslím si, každý holky v posledních dvou letech je vyhrát, protože být první holka, která vyhrála Survivora, jako to se počítá, to se zapisuje do historie, to je jasný, ale zároveň já jsem, jako samozřejmě si moc dobře uvědomuji, co je to za soutěž a věděla jsem, že nějakým žím se nevy, jako, že se z toho nevylžu a zradám, ale přesto jsem tam chtěla jet spíš s tím, že budu takový ten dobrý přátelský člověk, který prostě se bude snažit mezi tím nějak kličkovat, protože by mi to přišlo jako hezký poselství, že i s dobrotou se dá dojít dál.
0: Jaký moment pro tebe byl nejtěžší?
1: No, nejtěžší pro mě byly změny. Já teda obecně nejsem člověk, co si jako nějaký větší změny užívá a tam teda letos těch změn bylo fakt hodně, co se týkalo nějakých switchů a tak to bylo fakt náročný a tím hladem, když se člověk prochází, tak v podstatě jakákoliv i ta menší změna, která by ho doma nerozhodila, je prostě masivní a když pak už vlastně už máš nějaký svoje aliance a věříš si, že už i do toho sloučení je to kousek a pak už to všechno prostě půjde tak nějak rychleji a s nás, tak vůbec tam vždycky přijde ta největší ťavka a to se jako blbě chroustá a mně se tam zrovna stal takový moment, kdy jsme vlastně už měli takovou docela pevnou alianci a úplně nám přemíchali všechny kmeny a já jsem přišla vlastně o nejlepší kámošku ve kmeni, o zásoby, které jsme vyhráli asi po 2,5 týdnech, takže jsme se konečně mohli najíst, najedla jsem se z toho jednou a pak jsem zase prostě 20 dní najedla, nebo jak dlouho, 14 teda a v rámci toho jsem přišla i o dopis, první kontakt z domova a ještě s nás přestěhovali na ostrov, na kterém se nám prostě nelíbilo, takže tam to bylo psychicky hodně náročný, no.
0: Tvoje vyřazení proběhlo takovým trošku podvodem, musela jsi to rozdýchávat?
1: Já jsem se, jako, jo, chvilku, asi tak minutu jsem to rozdýchávala, ale pak se člověk musí smát, jako. A já jsem to už i zmiňovala na svých sociálních sítích, že opravdu, jako to lidi nemusí brát zas tak vážně a hlavně, ať tolik nehejtujou, pro boha, těch hejtů je fakt extrémně moc, myslím si, neuměrně vůči holkám, je to hra, my jsme tam s tím šli do tohohle a veškerý ty zážitky, jako co všechno my jsme tam žili, tak by lidi opravdu pochopili, že se o tom to nedá odcházet jinak než s úsměvem a možná jako nějakou lehkou slzičkou dojetí, ale to mě nakonec minulo a fakt jsem jako si užila i ten odchod vlastně.
0: Co byla první věc, co jsi udělala v Praze?
1: V Praze jsem se nejdřív přivítala s kamarádkama, kterým jsem volala jako prvním, trošku jsem doufala, že mě vyzvednou, protože jsem chtěla překvapit rodinu, protože samozřejmě nikdo nečekal, že jsem se vracela dřív, což se povedlo, moje kamarádky Anička a Angie, zrovna jedna z nich odlítala úplně ve stejný čas, jako já jsem přilítala, takže jsme se potkali všechny tři na letiště, tak to bylo super a pak jsem samozřejmě zamířila domů, a kde už jsem měla poručený od sestry moje vysněný karbonáry, na kterýma jsem přemýšlela celý pobyt na ostrově a jenom jsem prostě se opět futrovala asi 2 týdny v kuse.

0: Se zpěvačkou Žofí Dařbojanovou řešíme její účast v Reality Survivor. Který z účastníků tě nejvíc překvapil a čím?
1: Určitě mě hodně překvapila Johy, která na začátku byla prostě takovej jako taky vlastně trošku vyvrhel, nikdo ji tam moc nechtěl a Johy naprosto obrátila celou hru vzhůru nohama. Měla samozřejmě jako neuvěřitelný štěstí na spoustu výhod a imunit, který ale jako neuvěřitelně jich využila a i vlastně to, že jsme se jí nějak snažili zbavit, tak i to vlastně jako překonala úplně neuvěřitelně, takže Johy já teď i přeju vítězství, protože mi to přijde, že Johy je prostě fénix, který by měl stát z popela, teda respektive stát z popela a měl by to dotáhnout až na vrchol.
0: Jaký největší strategický tah během hry si udělala?
1: Strategický tah, jo. Já vlastně si netroufám říct, protože já už to mám všechno tak jako v mlze, ale já ani nevím. Já jsem jako zpětně si říkám, že bych hrála ostřeji, teď už to všechno vidím, takže jako by ty moje kroky zas tak strategický nebyly. My jsme tam stále zápasili s Johankou, která tam přišla prostě jako rozdávat velký rány a hodně hrát a já jsem vždycky byla tak jako lehce za ní. Nebo už jsem se jako chvilku připadala i v podstatě jako takovej jako její poddanej chvílema, dokud jsem jí nezradila a tam se mi to vymstilo, takže tam už potom jako vlastně pro strategii ani nebyl moc prostor.
0: Udělala bys s odstupem času něco jinak?
1: Jo, určitě. Já si myslím, že každý, kdo to teď vidíme, jako nás, co jsme tam kdy byli, tak bychom jako spoustu věcí udělali jinak. Já musím uznat, že ty mozky tam opravdu moc nefungují, energie není a spoustu těch věcí vidíme jinak a určitě bychom je i zahráli jinak. Myslím si, že by to byla úplně jiná hra.
0: Jako faninky se tě možná ptám zbytečně, půjdeš se podívat na velké finále?
1: To si píš, já tam budu. Já tam budu první.
0: Producentka Adela Broš mi v Express Star říkala, že vždycky připravuje účastníky na nejhorší zážitek jejich života. Souhlasíš?
1: Nesouhlasím. Jako možná, OK, možná chápu, že pro někoho to tak může být, ale já jsem, tohle je rozhodně z nejlepších zážitků v mém životě. A já jsem se ani tolik nebála toho přežití, bála jsem se hladu, ale jako přežití, já jsem holka od koní a ještě i ta filmařina člověka si myslím připraví na ledacos, takže opravdu tohle mi nedělalo problém, naopak jsem si to užívala, člověk prostě zahodí všechny starosti, nemá ten telefon, je to úplně jako, jsou to úplně jiný nový problémy, který jako si myslím je hezký poznat.
0: Kdyby tě nějaký kamarád nebo kolega poprosil o radu, nějakou zásadní radu před odletem na příštího Survivora, co bys mu řekla?
1: Vůbec nic nečekejte. Stejně vás to vždycky překvapí. Nedá se na to připravit, opravdu.
0: Často se stává, že některé VIPky, ale vlastně i takový ti běžní účastníci reality show jedné, pak jdou do další. Jsou nějaký reality show, který bys ještě chtěla vyzkoušet?
1: Hele, asi ne, já jako nejsem člověk, co říká nikdy, protože už jsem se na tom několikrát spálila, takže nemůžu říct, ale jako nenapadá mě v podstatě nic moc, co by mi teď za to stálo, rozhodně jako jsem, prostě Survivor byl můj sen, takže to zatím nechám na tom.
0: Takže Love Island ani Bachelor nesleduješ od 10 let?
1: Rozhodně ne, rozhodně ne, to bych tím asi byla značně poznamenaná, se obávám. Express Star. Na Expressu.

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webgloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
0: Express FM.

0: Na Express FM posloucháte rozhovor se zpěvačkou Žofí Dařbojánovou. Můžeme se v dohledné době těšit na nějakou novou muziku?
1: To si piš, my zrovna teďka 29. května budeme vydávat nový single s názvem Three, který bude součástí i nový desky, která vyjde na podzim, plánujeme to na září a pokřtíme ji 14. října v Roxy.
0: Napadla tě na ostrově třeba nějaká nová píseň? Nebo nějaký nový motiv?
1: Hele, to si spoustu lidí myslí, že se tam jako děje, ale ta hlava jede na víc jak 120% a non-stop, v podstatě tam nemůžeš v noci spát, protože ta hlava prostě nevypíná stále. A takže všichni očekávají, že by mě tam napadaly takovýhle věci, ale tam stejně jakoby si ani moc nedovolíš nad tím přemýšlet, protože stejně nemáš kam si to zapsat, rozhodně si to nezapamatuješ. A spíš jsme se shodli i s Restem, který tam se mnou byl letos v Kmeni, že jsme přemýšleli spíš nad tím, jak to jako uchopit ty naše kariéry, ten další umělecký směr, jak postupovat na tohle, tam bylo jako opravdu jako hodně času a byla to zrovna věc, na kterou ten mozek kapacitu měl, nebo nějak se nad tímhle s tím dalo přemýšlet spíš než nad konkrétníma jako nápadama.
0: Jasně. A dá se třeba z toho vytěžit něco, že tě to inspirovalo jako právě, že když už teda jsi doma v klidu, že tě třeba napadne něco tady?
1: Určitě jo, já z toho budu čerpat, si myslím, dlouho a hlavně to dodá takovou neskutečnou motivaci, protože tam opravdu člověk najednou nemá nic a uvědomuje si, co všechno tady za sebou nechal v Praze nebo kdekoliv doma v republice, tak je vlastně nám teď strašně vzácný.
0: My jsme na začátku zmínili i tvoji solovou kariéru. Ta ještě nějak běží nebo už se soustředíš jenom na midi?
1: Moc neběží, ta je ve víc než pauze. Ale myslím, že to brzo zase odbrzdím. Mám to takový tušení, jak jsem mluvila o té motivaci, tak jsem si říkala, že to je asi ten správný čas. Cítím to, že by to mohlo přijít.
0: Ty už jsi zmínila jak novou desku připravovanou, tak rovnou i křest, nový single. Dá se říct, že třeba ještě chystáte něco dalšího?
1: No, tak tohle to je jako, když se, jakmile jsi v procesu desky, tak nemáš moc myšlenky na nic jiného. A to rok si chcem udělat velký a fakt si ho užít. A myslím si, že tam budou nějaký novinky ještě, ale to si necháme překvapit.

0: Posloucháte další rozhovor ze série Express Start, tentokrát se zpěvačkou a účastnící Survivora Joffí Dařbojánovou. Už jsme říkali, že se během koronavirové pandemie a lockdownu dala k filmu. Jak se to tenkrát povedlo, nebo jak se k němu dostala?
1: Úplnou náhodou. Já jsem, vlastně to bylo ještě těsně před lockdownem, my jsme chystali Fórum Karlína, já jsem si říkala, že by se mi jako hodilo najít si nějakou práci, kterou si nebudu tahat domů, protože my jsme ten Karlín opravdu chystali třeba 3/4 roku a to znamená, ani jsme moc nehráli, protože jsme chtěli, aby všichni přišli hlavně tam, takže samozřejmě i nějaký peníze jsem musí chtěla vydělat a úplně náhodou jsem si postěžovala svýmu trenérovi ve fitku a ten mi řekl, hele, příště přijď o chvilku dřív, před tebou chodí skvělá producentka, já vás seznámím, seznámil nás, takže opravdu se musím uznat, je to skvělá producentka Kristýna Hejduková a za 14 dní jsem měla první pohovor a pak vlastně už se tak nějak schylovalo k průseru, tak jsem k ním naskočila do vlaku a vlastně mě to dost zachránilo, si myslím, přes covid.
0: Zároveň tě to očividně chytlo, protože seš tam doteď.
1: Hrozně mě to baví.
0: Tak dá se říct, že třeba je film tvoje obživa a hudba zábava v tuhle chvíli?
1: To rozhodně ne. Já se snažím si to udržet 50-50, ačkoliv teď se snažím už trošku jako se vzdálit zase tomu filmu, protože přeci jenom si uvědomuju, já radši dělám dlouhodobější projekty a jakmile tam se chytím, tak je to prostě rozjetý vak, ze kterého se nedá tak vyskočit a bohužel nezbývá žádná energie na hudbu, takže já si to uvědomuju a nerada bych propásla nějaký svůj čas. Furt si uvědomuju, že jako hudba je to, co mám dělat, nebo cítím to tak, takže teď se budu zase snažit se od toho trošku odvrátit.
0: Lákali tě tvůrci třeba i před kamerou?
1: No, ale hodně náhodou, to je spíš takový, to víš, když tam někdo chybí v rohu, tak se tam někoho postavíme. A já naštěstí tím, že jsem měla celou dobu vlastně u filmu Oranžový vlasy, tak jsem nikdy neprošla schválením, takže dobrý, takže to se mi stalo.
0: Takže žena v šátku, maximálně někde v rohu, by to mohla
1: nestalo se.
0: Bylo zajímavý sledovat štáb Survivora, třeba i z toho pracovního úhlu, když jsi jako člověk z branže, že to sleduješ, nebo na to není během té soutěže ani pomyšlení?
1: Je na to pomyšlení, respektive je na to spoustu času, protože jako každý natáčení prostě všechno trvá i v tom Survivoru, takže jsme si tam to hodně odseděli i odkoukali a samozřejmě, že jo, je to jako divný bejt na té druhé straně, ale myslím si, že i právě proto jsem odcházela s tím úsměvem, protože pak samozřejmě tam člověk chvilku stráví času i s nima, když tam čekáš nějaký den, dva jako na letenky, tak samozřejmě bydlíš v tom jakoby jsi blízko tomu štábu, tak jsem si říkala, tak já jsem nakonec i vlastně mezi svýma trošku jsem se cítila a už jsem se netěšila i do Prahy zase na ty mý opravdu a vlastně to bylo hrozně příjemný, protože i s tím štábem a s reportérem se všem tam zblížíš, i když vlastně jakoby nejste zdánlivě na stejný lodi, ale my vlastně trochu jsme, takže to bylo fakt příjemný.
0: Žovko, moc díky za tvůj čas.
1: Já děkuju.
0: A budeme se těšit na novou muziku.
1: Brzo bude vaše.
2: Express Star. Na Expressu.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Music. First. Express FM.

0: vaše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, sníh a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Včera se v Londýně konal 71. ročník předávání cen Ivora Novella. Celkem bylo oceněno 16 skladatelů a autorů ve 14 kategoriích. Čerstvými držiteli jsou například Calvin Harris, Sam Fender, Tom York z Radiohead a Elton John. Ten získal cenu za jeho práci v oblasti podpory skladatelů, textařů a kreativity v hudebním průmyslu. A navíc se stal vůbec prvním prezidentem této akademie. Zvláštní cenu pro skladatele získala Rosalia i americká zpěvačka Linda Perry. Ariana Grande oslavila 10. výročí svého alba Dangerous Woman z roku 2016 novou rozšířenou digitální edicí, která obsahuje dosud nevydanou skladbu New Better Part 2. Album Dangerous Woman překročilo 25 miliard streamů po celém světě. A dále Ariana Grande oznámila vydání svého 8. studiového alba Petal, které je naplánováno na 31. července. Hlavní single Hey That I Made You Love Me vyjde příští pátek. A ještě jeden tip pro vaše sluchátka. Britská zpěvačka Lola Young včera vydala nový hluboce reflexivní single From Down Here. Na jehož textu i produkci se podílel hudebník James Blake. Skladba reflektuje její cestu k uzdravení po kolapsu na pódiu a následné léčbě závislosti, přičemž letos se vrací na koncertní pódia.
0: Express FM.

0: Fun Freak. DJ Fun Freak.
1: Na Express FM.
2: But all right.

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Express FM. Hudba.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Express. Music first. Express FM.

0: Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Ratatararatatrička, potisk, trička, byla, CZ.
2: Express FM. Hudba.

Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz. Music. First. Express FM.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Včera se v Londýně konal 71. ročník předávání cen Ivora Novella. Celkem bylo oceněno 16 skladatelů a autorů ve 14 kategoriích. Čerstvými držiteli jsou například Calvin Harris, Sam Fender, Tom York z Radiohead a Elton John. Ten získal cenu za jeho práci v oblasti podpory skladatelů, textařů a kreativity v hudebním průmyslu. A navíc se stal vůbec prvním prezidentem této akademie. Zvláštní cenu pro skladatele získala Rosalia i americká zpěvačka Linda Perry. Ariana Grande oslavila 10. výročí svého alba Dangerous Woman z roku 2016 novou rozšířenou digitální edicí, která obsahuje dosud nevydanou skladbu New Better Part 2. Album Dangerous Woman překročilo 25 miliard streamů po celém světě. A dále Ariana Grande oznámila vydání svého 8. studiového alba Petal, které je naplánováno na 31. července. Hlavní single Hey That I Made You Love Me vyjde příští pátek. A ještě jeden tip pro vaše sluchátka. Britská zpěvačka Lola Young včera vydala nový hluboce reflexivní single From Down Here. Na jehož textu i produkci se podílel hudebník James Blake. Skladba reflektuje její cestu k uzdravení po kolapsu na pódiu a následné léčbě závislosti, přičemž letos se vrací na koncertní pódia.
0: Express FM. Novinka. Novinka. Express FM.
2: Tovelo, I'm your girl, right?

sebevrah. Vždycky si radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr